0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

vítat song od Lucie. Více info na www.radioich.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Všetkých poslucháčov Rádia Jih zdraví kapela No Name.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

3 minutky a bude 17:30, krásné čtvrteční ráno, Moravo, dnes s datem 3. září. I dneska pro vás máme hity pro dobrou náladu. Toto je izraelsko-americká kapela Temper City a jejich Self Aware. Po 17:30 zazní Erik Fritz, stejně jako je Včafárna a i Perpetuum Mobile. Už za chvíličku nabídneme aktuální předpověď počasí. I dneska meteorologové předpovídají letní teploty. A bude více zataženo, nebo to bude více o sluníčku? Dozvíte se už za chvíličku.

0: Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Počasí.
1: Dvě minutky bude půl šesté, pojďme se podívat, jak dnes bude. Občas slunečno, odpoledne i letní teploty. Meteorologové očekávají většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Teploty do 27 stupňů Celsia v Jihomoravském, do 26 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Míříme k ranním teplotám. Rakvice, Dolní Němčí 15, Hovorany 16, Hodonín 17 stupňů Celsia.
0: Rádio Jich. Doprava.
1: Dobrá zpráva z dálnice D1 na 228. kilometru ve směru na Ostravu. Byla dálnice D1 uzavřená kvůli osobnímu autu, jež srazilo chodce. V tuto chvíli už by měly být oba pruhy volné. Tak opatrně si jen šťastnou čtvrteční cestu.

Temper City startují další ranní jízdu. My už se za pár minut podíváme lehoulince do historie, nabídneme nějakou tu zajímavost, jež se váže k dnešnímu dnu. No a samozřejmě podíváme se i do kalendáře v tom smyslu, že odhalíme dnešního oslavence.

0: Macklemore v 5.39 ve čtvrteční ranní jízdě rádia. Dobré ráno, Moravo. Pojďme mrknout na nějakou tu zajímavost, jestli se váže k dnešnímu dni, tedy k 3. září. Je tomu přesně 98 let, co si Alexander Fleming všiml naprosté náhody, která změnila medicínu. 3. září roku 1928 totiž po návratu z dovolené našel v laboratoři misku s bakteriemi, do které se dostala plíseň, či se na ní vytvořila. A právě kolem ní bakterie nerostly, protože plíseň je ničila. Fleming pochopil, že v ní je látka schopná bakterie zabíjet a pojmenoval ji, ano, tušíte správně, penicilin. Z dnešního pohledu obyčejná plíseň, ale právě z tohoto nálezu později vzniklo jedno z nejdůležitějších antibiotik. Samotný Flemingův objev ještě nebyl hotovým lékem, na jeho využití museli později navázat další věci, ale bez něj, bez Fleminga a zjištění, že tam prostě zapomněl Petriho misku, by to asi nebylo. A nebo bychom museli čekat třeba ještě nějaký ten pátek, než to někdo vymyslí za něj, či objeví náhodně na stole. Zdravíme taky všechny z vás, kdo máte řidičské oprávnění. Vsadím boty, že minimálně jednou za život jste na silnicích potkali klasickou oktávku. Tedy Škodu Octavii. A ta se v Mladé Boleslavi začala sériově vyrábět přesně před 30 lety. 3. září roku 1996 sjela z nové výrobní linky první novodobá Octavia, kterou dnes potkáte na silnicích prakticky na každém kroku. Tedy samozřejmě ty novější modely, ať už jako rodinné auto, služební vůz nebo káru z bazaru. Za 30 let vzniklo téměř 8 milionů Octavii a právě díky ní se z nenápadné Škodovky stal skutečný český automobilový bestseller. Takže až dneska na silnici potkáte další oktávku, můžete si říct, tento příběh začal právě před 30 lety, anebo když zrovna vy oktávku řídíte, tak si můžete říct, tak ty, respektive tví předchůdci, nebo možná máte tu jedničkovou, kdo ví, zkrátka dobře, je to 30 let, co se začal psát tento oktávkový příběh. Pojďme mrknout ještě do vás dneska. Svátek v kalendáři vepsáno jméno Bronislav, tak gratulace míří po ránu na Veselsko, kde máme 30 chlapíků s tímto jménem, Bučovicko jich hlásí 22. Gratulace míří z ranní zdy rádích i na Mikulovsko, kde je 28 dnešních oslavenců a na Zlínsku jich máme 49. Když už blahopřejeme Bronislavům, tak samozřejmě i Bronislavám. Jinak svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Bendy a Penelope, tak Afanům a kočičkám také všechno nej. A mrkneme i k sousedům na Slovensku. Slaví ve čtvrtek 3. září svátek Belo. Gratulujeme. Tady je hudební dárek pro dnešního Slovence, Evča Farná, Perpetuum Mobile.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: krásné zářijové jítro. 11 minut bude 6, před námi čtvrtek 3. září. Toto byl Bon Jovi, záchodečku Meduza a nebo zpěvačka Avril Lavigne. No ani v dnešní ranní jízdě rádia jich nesmí chybět skřeťák a tím pádem je ranní vtípek a mám takový pocit, že míříme k sexuologovi, či co říkal, když jsme si vařili kafe. Je to tak, dobré ráno?
1: No dobré ránečko, ano, máš pravdu, pamatuješ si to. Manželé u sexuologa. A žena říká, prosím vás, pane doktore, manžel trpí předčasnou ejakulací. A manžel kecá, tím trpí ona, mě je fajn.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Na Hodonínském Vioně se od pondělí ruší jednosměrný provoz. Podrobnosti nabídne už za chviličku Indros v čerstvých jihomoravských zprávách rádia. Nabídne i další informace. Navrch přidáme tradičně i aktuální předpověď počasí a dnes očekávají meteorologové víceméně slunečno, odpoledne i letní teploty. Budeme konkrétnější. No a že by zrovna třeba dneska ve čtvrtek 3. září přišlo na tu klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo. Máme minutku po šesté.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Na Hodonínském Výhoně se od pondělí ruší jednosměrný provoz a řidič auta zemřel po střetu s lokomotivou u Kyjova. V hodonínské lokalitě Výhon se od pondělí 7. září ruší jednosměrný provoz na takzvané prostřední a dolní cestě. Opatření tam platilo zhruba měsíc kvůli většímu počtu aut během rekonstrukce Černého mostu. Podle města ale nepřineslo očekávaný výsledek. Řidiči navíc dopravní značení často nerespektovali a vznikaly tam nebezpečné situace. Na horní cestě zůstane po dobu rekonstrukce zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Omezení má platit předběžně do 6. prosince. Tragická nehoda zastavila včera odpoledne provoz na železnici mezi Kyjovem a Nemoticemi u Bohuslavice. Se na přejezdu bez signalizace střetla lokomotiva s osobním autem. Řidič auta utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Okolnosti nehody policie dále vyšetřuje. České dráhy kvůli nehodě zavedly mezi Kyjovem a Nemoticemi náhradní autobusovou dopravu. Omezení se dotklo osobních i spěšných vlaků na trati mezi Brnem a Uherským Hradištěm.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Tak tady je čerstvě vydaná předpověď počasí Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes tedy nakonec spíše větší oblačnost, občas slunečno i letní teploty. Meteorologové očekávají většinou oblačno, přechodí až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 27 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, maximálně 26 naměříte ve Zlínském kraji. No a podíváme se i na ranní teploty. Brno, Vracov, Boleradice, Jotnice měří schodně po 15 stupňů.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A ve čtvrtečním jitru zdravíme za volanty. Opatrně na příjezdu do Brna po D2 směrem od Břeclavi na 0,5 kilometru došlo k nehodě osobního auta s nákladním v pravém jízdním pruhu. Kolona má v tuto chvíli 2 kilometry. Nezapomeňte na záchranářskou uličku a počítejte se zdržením. Z D2 míříme na D52 směrem na Brno u Rajhradu. Došlo ke střetu nákladního auta s osobním. Po nehodě stojí odstavené vozidla Ukrajinice. Projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: Pokud vám věda připomíná hlavně složité vzorce a poučky, v Brně vás o víkendu zkusí přesvědčit, že může vypadat úplně, ale úplně jinak. Na výstavišti se chystá akce, kde se bude experimentovat, objevovat a hlavně bavit. Pozveme vás tam už za pár minut. Teď je tady DJ

0: Davida. No a ve čtvrtek 3. září míříme k té vědě, jak jsme slíbili. Ale nebojte, žádná nuda to nebude. Protože si máte pocit, že věda jsou hlavně složité vzorce a tlusté učebnice, v Brně vás o víkendu zkusí přesvědčit o opaku. Na výstavišti startuje festival vědy a techniky, do kterého se zapojí více než stovka univerzit, akademických ústavů a dalších institucí. V pavilonu A chtějí ukázat hlavně to, jak věda funguje v běžném životě a že u ní může být i docela zábava. Čeká vás třeba také divadlo vědy, přednášky nebo besedy, dorazí i Matěj Koube, který se mimochodem podílí na vesmír sondě Plato, zkoumající planety mimo naši sluneční soustavu. Festival začíná zítra v 9 ráno a potrvá až do nedělního večera a vstup, ten je zdarma. Stejně jako další hity ze čtvrteční ranní jízdy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, i dnes vám popřeme dobré chuti, pokud zrovna snídáte, i dnes vám přejeme šťastnou cestu, pokud v ruce držíte volant a pokud jste v práci, tak ať se vám daří, díky, že posloucháte rádio Jižní Moravy. Ani dnes to nebude jen o hitech pro dobrou náladu, i dneska tady totiž pro vás máme krom jiných a jiného třeba taky ranní téma. No a když jsme v podstatě pořád na startu toho zbrusu nového školního roku, tak se vrátíme zase do tříd, konkrétně do lavic, protože se dneska ptáme, jestli si ještě vzpomenete, kam jste se jako prvňáčci ve škole posadili. Seděli jste u tabule nebo naopak nejdále od ní a vzpomenete si, po boku koho jste začínali třeba svá školní léta. Klidně napište i to, v jaké lavici jste končili osmou, případně devátou třídu. Dejte vědět přes Facebook rádia, jich posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Ptáme se, jestli si pamatujete, v jaké lavici jste ve škole seděli a s kým. Tak díky, že se i dnes zapojíte, první vaše komenty, první vzpomínky nabídneme těsně před 7 hodinou. Teď Mara Ztracený a to se mi líbí. Máme skoro 20 minut po 6. hodině. Hezké čtvrteční ráno, Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

třeba Liquido a Narkotik. Z ranního hudebního menu vybíráme taky Armina van Burena. A přidají se Reddy Kirken toho času ještě s Michalem Hrůzou. Zítra mám svůj den. Je tady čtvrtek 3. září, připraveny jsou další krátké jihomoravské zprávy, tak si pojďme poslechnout, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. A když už jsme u toho poslechu, blíží se koncert Legendy.

0: Patricie. Více info na www.radioich.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, půl minutky a bude půl sedmé.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Krajský soud v Brně začal projednávat případ brutálního napadení muže v Jevišovce na Břeclavsku. Partnerská dvojice ho podle obžaloby v roce 2025 na zahradě jednoho z domů zbyla téměř k smrti a poté ho v bezvědomí otáhla z pozemku, aniž by mu poskytla pomoc. Zemědělský holding Rebit Trhový Štěpánov plánuje ve starém Podvorově na Hodonínsku postavit dvě nové haly pro výkrm brojlerů. Každá má pojmout až 42 tisíc kuřat v jednom turnusu.
0: Radio Jih, počasí.
10: A mrkneme na aktuální teploty. Břeclav měří 14 stupňů, 15 hlásí Žeravice, Mikulov a Uherský Ostroh.
0: Radio Jih, doprava.
9: 2 kilometry dlouhá kolona na vás čeká i nadále. Na příjezdu do Brna půjde dvojice směrem od Břeclavi na půl kilometru, totiž došlo k nehodě osobního auta s nákladním v pravém jízdním pruhu, tak opatrně. A na D50 dvojice směrem na Brno u Rajhradu došlo ke střetu nákladního auta s osobním. Vozidla po nehodě stojí u krajnice, projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
11: Plánujete koupy alespoň 2 vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Česká národní banka upozorňuje na praktiky některých finančních poradců, kteří si hledají nové klienty tam, kde by to rodiče ani studenti možná nečekali. Za pár minut prozradíme mnohem více, teď ale minutku po půl sedmé z dalších hitů pro dobrou náladu.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And

0: 6.37 ve čtvrteční ranní zdi Armin van Buuren, za chviličku René Kirken a nebo Oli Mars. A teď už k tomu, na co jsme upozornili před malou chviličkou. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Se podívejme, kam až to může zajít. Pod záminkou vzdělávání se mohou dostat přímo do škol a ne vždy jde jen o nevinnou přednášku o penězích. Tak pozor na tyto některé finanční poradce, kteří hledají nové klienty tam, kde by to rodiče ani studenti možná nečekali. René Kirken zítra mám už za chviličku, stejně jako Oli Mars, a pak míříme ke čtvrtečnímu rannímu tématu.
1: Hradíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hradíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Hradíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Zítra.

0: Za chviličku další z hitů pro dobrou náladu, ale i dnes ve čtvrtek 3. září tady máme ranní téma. A když jsme vlastně v podstatě ještě pořád stále na startu z brusu nového školního roku, tak se i my vrátíme do školních lavic a doslova do písmene, protože se ptáme, jestli si ještě vzpomenete, kam jste se jako prvňáčci ve škole posadili. Byli jste třeba u tabule, nebo nejdále naopak právě od ní, a vzpomenete si, po boku koho jste začínali svá školní léta, a klidně můžete napsat i to, v jaké lavici jste končili tu 8. třídu, případně vlastně potom i 9.
1: Napsali tam Makaronek, čau kluci, to už je dávno, ale seděl jsem v první lavici a dostal jsem značku Rybičku, ale s kým to si nepamatuju, je to už 650 let.
0: To je v podstatě včera, že? Pepin, to víte, že jo? Byla to strašná potvora. Ještě teď mám v zadku tuhu z pentelky.
1: Patrik napsal, celou školní docházku jsem seděl v lavici hned u učitelského stolu.
0: Pamatujete si, v jaké lavici jste ve škole seděli a s kým? Ptáme se ve čtvrtečním ranním tématu. Odpovídá přes Facebook Rádia Lucie od 1. až do 9. třídy v první lavici. Ráda na to vzpomínáme. Je to už tolik let. No, já si myslím, že do první lavice, alespoň teda v té naší třídě, vždycky se tam posadil ten, koho určil tehda ještě soudruh či soudružka, učitelka. Pojď dopředu pěkně, ať na tebe jakože vidím. My jsme samozřejmě chtěli sedět v těch zadních lavicách,
1: no,
0: že?
1: No, v tom případě se divím.
0: No, ty ne, ty je zrovna vzadu sedět nebudeš. Ty pojď hned sem.
1: V tom případě se divím, že jsem celou školní docházku jako vydržel doopravdy vzadu, jako no.
0: A tak v té fofršule tam se to zase tak nebralo. Pamatujete si, v jaké lavici jste ve škole seděli a s kým? Dejte nám vidět přes Facebook Rádiích, posílejte další SMSky, WhatsApp zprávy a pojďte vzpomínat i přes linku 606 703 889. Kolege, jestli chceš, můžeš to klidně říkat za mě.
1: Ne, mně se to líbí, já ti vždycky jenom dublu, kdyby náhodou ti vynechal hlas, víš, aha, tak to zadabluju a bude to tam, prostě bude to tam.
0: Cože to zabluješ moc, že?
1: No to je taky možné.
0: Ježišmarja. 2:45, hezké čtvrteční ráno.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: po sedmé zazní třeba i BB Rexa. Je čtvrtek, 3. září, život pořádě co přináší, a tak za chviličku nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy a kromě toho prozradíme, že soud řeší brutální napadení na Břeclavsku. Podrobnosti za chviličku, navrch přidáme aktuální předpověď počasí, dnes nás prý spíše čeká větší oblačnost, občas ale i slunečno, ale letní teploty určitě. Tak ta klimoška se bude hodit, až by to dneska klaplo.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, minutka, bude 7.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
14: Soud řeší brutální napadení na Břeclavsku. Dvojice čelí obžalobě z pokusu o vraždu a ve Starém Podvorově mají vzniknout dvě haly pro výkrm boroilerů. Krajský soud v Brně začal projednávat případ brutálního napadení muže v Jevišovce na Břeclavsku. Partnerská dvojice ho podle obžaloby loni na zahradě jednoho z domů zbyla téměř k smrti a poté ho v bezvědomí otáhla z pozemku, aniž by mu poskytla pomoc. Státní zástupce obavení z pokusu o vraždu. Obžalovaný muž tvrdí, že konflikt byl vzájemný a poškozený ho předtím napadal. Sousedé u soudu vypověděli, že se na místě často popíjel alkohol, docházelo tam k hádkám, rvačkám a hluku. Část incidentu zachytil také zvukový záznam z kamerového systému. Soud ve středu nestihl projednat všechny důkazy a případ proto odročil na konec září, kdy padne rozsudek, zatím není jasné. Zemědělský holding Rebit Trhový Štěpánov plánuje ve Starém Podvorově postavit dvě nové haly pro výkrm brojlerů. Každá má pojmout až 42 tisíc kuřat v jednom turnusu. Při 7 chovných cyklech za rok by tak areál mohl vyprodukovat přes 570 tisíc kuřat ročně. Firma původně zvažovala také návrat chovu prasat kvůli vysokým nákladům a nízké rentabilitě, ale dala přednost drůbeži. Stavba by měla začít v polovině příštího roku. Hotová má být přibližně za rok a půl. Brojler je kuře chované hlavně na maso. Jde o rychle rostoucí kuře, které se vykrmuje několik týdnů a potom míří na porážku.
15: Rádio Jih, počasí.
0: Dnes letních 27 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, o stupínek méně pak ve Zlínském kraji. K tomu podle meteorologů většinou oblačno, přechodně i polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Aktuální teploty Stupava 14, zdravíme do Veselí nad Moravou, kde měříte 15 a po 16 stupních Celsia máte aktuálně ve Ždánicích a Dolních Věstonicích.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
15: Rádio Jih, doprava.
0: A hezké čtvrteční ráno i na cesty. Pozor na dálnici D2 na 17. kilometru směrem z Brna na Břeclav. Stojí na krajnici odstavené dvě dodávky. Projíždějte opatrně. A připomínáme, na D52 směrem na Brno u Rajhradu došlo ke střetu nákladního auta s osobním. Po nehodě i nadále stojí na krajnici, taky tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: 7 hodin 1 minuta, ve čtvrteční ranní jízdě Pussycat Dolls, za chvíličku Luis Fonsi a jeho mega hit Despacito. Mimochodem, chystáte se dneska třeba na bowling? Pokud ano, vězte, že čtvrtek 3. září je den bowlingu. Více už za pár minut.

0: Rádio Ich.
1: Rádio Ich.
2: Ai,

0: poquito a poquito. Luis Fonsi a Despacito, 8 a půl minuty po 7. Hezké čtvrteční ráno, Moravo, za ten 3. září. Za chviličku Pekář tančím, anebo třeba taky Green Day. No ale my už jsme naťukli, že dnes tady máme den bowlingu, i k tomu se dostaneme, ale začneme u dnu mrakodrapů. Ano, 3. září, představte si, slavíme den mrakodrapů. A to na počest narození amerického architekta Louise Sullivana, který je údajně považován za otce mrakodrapů. V našem regionu najdeme hned dva unikáty. Tím prvním je brněnský AZ Tower, nejvyšší budova České republiky stále. Od roku 2013 dominuje českým mrakodrapům s výškou 111 metrů a nově také s unikátní vyhlídkou Skyview, která byla veřejnosti otevřena v loňském roce. Prvním skutečným mrakodrapem ale u nás byla zlínská 21, tedy budova číslo 21 baťových závodů. Ta byla postavená v roce 1938 s výškou 77,5 metru. Šlo o druhou nejvyšší budovu Evropy své doby. Světovým unikátem pak byla pojízdná, asi už jste o tom slyšeli, výtahová kancelář ředitele Jana Antonína Bati, která obsahovala stůl, tekoucí vodu, umyvadlo, telefony, klimatizace, takže šéf mohl úřadovat z jakéhokoliv patra. Nemáme tady jen den mrakodrapu, ale i den obchodního loďstva. Říkáte si, co má v podstatě suchozemské Česko a naše jižní Morava společného s oceány? No, víc, než by se mohlo zdát. Kdykoliv totiž vezmeme do ruky šálek s dobrou kávou, natankujeme auto nebo nám kurýr přiveze nějaký ten balíček se zbožím z druhého konce světa, vděčíme za to právě obřím nákladním lodím. Více než 80% veškerého zboží na planetě putuje po moři. Za každou zásilkou ze zámoří stojí námořní, kteří tráví celé týdny a měsíce v bouřích daleko od domova a od svých rodin. Tak až si dneska vyzvednete zásilku nebo vychutnáte čerstvou kávu, vzpomeňte i na ty, kteří tento celosvětový koloběh drží v chodu. Na 3. září nám připadá také den obchodního loďstva. No a pojďme k tomu bowlingu. Dnes slavíme den bowlingu, ten mimochodem vděčí za svůj vznik obyčejnému obcházení zákonů. V 19. století totiž v Americe zakázali tehdy populární kuželky, protože se kolem nich točily nelegální sázky a hazard. Hráči ale vymysleli geniální kličku. K 9 kuželkám přidali jednu navíc, rozestavili je do trojúhelníku místo kosoštverce a úřadům řekli, že to nejsou kuželky, že to je úplně nová hra pojmenovaná bowling. Ať už dnes vyrazíte zhodit pár kuželek s rodinou nebo zkusíte hodit čistý strike, bowling spojuje hospodskou pohodu a sport už generace a proto i on si zaslouží svůj den. No a svůj den má také Bronislav, který dneska slaví svátek. Gratulujeme na Hodonínsku, jich máme 90, Kyjovsko jich hlásí 91, Brněnsko 167. Samozřejmě, když má svátek Bronislav, má svátek i žena se jménem Bronislava. I jí blahopřejeme stejně jako na Slovensku, kde má svátek Belo. I tam pofrčí hudební dárek. Pekař tančí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: A vy, kteří používáte, víte, že se vozí leckdo.
1: No a lecos. A teď tomu bylo tak i v tomto případě v americkém Portlandu. V ranní špičce měli dva hodně neobvyklé cestující. Myslím si, že mnozí z vás se s takovými cestujícími ještě nesetkali. Do městského autobusu se tam totiž pokusili nastoupit dvě zatoulané kozy. Málem to nestihli, řidič ale ochotně nechal prostřední dveře otevřené o chvíli déle a nakonec se tedy ty kozy dostali dovnitř. Ovšem ta cesta nebyla dlouhá. Někomu z lidí, kteří v tom autobuse cestovali, se to moc nelíbilo a kozí společnost se mu prostě nezamlovala. Obě zvířata ještě před odjezdem vyvedl ven. Kozy se ale v zastávky posléze i dle kamerových záznamů nikam nechystali. Vypadalo to dopravdy, jako by si řekli, no tak my tu ještě počkáme, když tak na další spoj. Během dne kvůli nim policii volalo hned několik lidí, kterým samozřejmě nebylo ani jedno to, že kozám se může cokoliv stát, že může je autostrazit nebo potažmo klidně i ten autobus. Jedna žena si ale pak dokonce stěžovali na to, že jí chodí na verandu a ujídají krmení pro kočky, až tak daleko ty kozy zašly. No tak jde vidět, že dopravdy do městské autobusové linky se může dostat leckdo, ale co tady v tomto případě v americkém Portlandu, to byly dvě kozy, všechno nakonec dobře dopadlo. Posléze se o ně postarali policisté, kteří je odvezli někam tam, kde jim nic nehrozilo. A vy počítejte s tím, že pokud teď po ránu nastupujete třeba do autobusu, tak nikdy nevíte, kdo tam s vámi bude.
0: No tak kdyby měli platný lístek, mohli by klidně jet, že? Ale známe mlsná koza zežrala.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Čtvrteční ráno, jsme rádio Jižní Moravy a servírujeme hity pro dobrou náladu na celou Jižní a jihovýchodní Moravu. Za chviličku Jelen. Tedy kapela Jelen a jejich Magdalena. Na čtvrtečním ranním playlistu Denzel a Pampera. Stejně jako tady Swims. I 3. zářijový den roku 26 nabídeme čerstvé jihomoravské zprávy, tu kratší verzi už za chviličku, zkontrolujeme ranní moravské teploty a vyrazíme za vámi i na cesty. Máme třeba hlášenou dopravní nehodu ze silnice 1/55 za Rohatcem. Podrobnosti už za chviličku, nezapomeňte, blíží se legenda. Blíží se fantastický koncert jedné české legendy.

0: Lucie. Více info na www.radioich.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk.

0: vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
5: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, minutka bude půl osmé.
6: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
7: V hodonínské lokalitě Výhon se od pondělí 7. září ruší jednosměrný provoz na takzvané prostřední a dolní cestě. Opatření tam platilo zhruba měsíc a půl. Kvůli většímu počtu aut během rekonstrukce Černého mostu podle města ale nepřineslo očekávaný výsledek. Tragická nehoda zastavila včera odpoledne provoz na železnici mezi Kyjovem a Nemoticemi. U Bohuslavice na přejezdu bez signalizace střetla lokomotiva s osobním autem. Řidič auta bohužel utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Momentálně měříme ve Zlíně nějakých 16 stupňů, po 15 pak hlásí Vacenovice, Ladná a Kunovice.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Na trase Hodonín Veselí nad Moravou na silnici 1/55 za Rohatcem se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením a připomínáme na D2 na 17. kilometru. Směrem z Brna na Břeclav stojí na kranici odstavené dvě dodávky. I tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: kotery Swims. Představte si 33 bubeníků a 33 bicích souprav na jednom místě. Přesně tak to vypadalo poslední srpnovou sobotu v Polešovicích, kde se rovnou přepisovala Česká kniha rekordů. Za celou akcí stál bubeník a učitel Zušky Slovácko Patrik Arendás, který si tak trochu netradičně oslavil třicátiny. Dal dohromady 33 bubeníků, z toho 30 jeho žáků a společně zahráli 8 známých rokových skladeb. A Patriku jednoho rekordu nezůstal. Během 5 hodin zvládl ještě 5 různých hudebních setů od ska, což je hudební žánr, vznikl na Jamajce na konci 50. let 20. století, přes punk a metal až po elektronickou hudbu. Podle agentury Dobrý den je první rekord český, ten druhý má dokonce světové parametry, takže narozeninová oslava v Polešovicích opravdu ve velkém stylu. No klobouček dolů.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ve čtvrteční ranní jízdě, za chviličku Alice DJ a muzika z konce let 90. Teď ale minutku před 7:45 míříme k našemu rannímu tématu a protože jsme stále ještě v podstatě v úvodu nového školního roku, tak míříme i v ranním tématu do školních lavic, doslova do písmene. My se dneska ptáme, jestli si vzpomenete ještě, kam jste se jako prvňáčci ve škole posadili. Byli jste u tabule nebo co nejdále od ní a jestli pak si vzpomenete, po boku koho, že jste začínali svá školní léta.
1: Helena napsala, v první třídě si už nepamatuji, s kým jsem seděla, ale mám fotku, jak sedím v lavici a řvu, protože jsem tam nechtěla být. Na druhém stupni si to pamatuju a učňák s Hankou, celé 3 roky jsme spolu seděli.
0: Tak Helenko, moc děkujeme za tuto krásnou vzpomínku. Co Přemysl na Facebooku rád jejich? Ahoj, seděl jsem dlouhou dobu s klukem, který mě šikanoval a pak jsem se jednou motoristickou terminologií dostal do otáček a zmydlil ho jak psa a pak už mě nešikanoval. Jo a hrozně mu smrdilo z pusy, když ode mě opisoval. Což mi vadilo asi ještě víc než ta šikana. A taky Přemyslovi děkujeme za vzpomínku na školní léta, ptáme se dál. Pamatujete si, v jaké lavici jste ve škole seděli a s kým? Pokud ano, budeme velmi rádi, když nám o tom napíšete na 606 703 889. Na toto číslo můžete ve čtvrtek 3. září posílat SMSky a WhatsApp zprávy a samo sebou, že to jde i přes Facebook Rádia Jih.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Taky Alex Warren a Io Fever Dream. A jeden ignor od Pokáče. Rozhodně neignorujeme dění na jižní a jihovýchodní Moravě a tak už za chviličku ve čtvrtek 3. září zraní zde další čerstvé jihomoravské zprávy. Bohužel informace o tom, že řidič auta zemřel po střetu s lokomotivou u Kyjova. Podrobnosti za chviličku, navrch aktuální dopravní servis pro řidiče a řidičky a taky prozradíme, jak dnes bude. Podle meteorologů dnes spíše máme počítat s větší oblačností, ale i s letními teplotami. A pořád hrajeme o tu klimatizaci, že by už dneska někdo z vás uspěl.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: Telefon v létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu.

0: Ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
7: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, máme minutku po 8.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Na Hodonínském Výhoně se od pondělí ruší jednosměrný provoz a řidič auta zemřel po střetu s lokomotivou u Kyjova. V hodonínské lokalitě Výhon se od pondělí 7. září ruší jednosměrný provoz na takzvané prostřední a dolní cestě. Opatření tam platilo zhruba měsíc kvůli většímu počtu aut během rekonstrukce Černého mostu, podle města ale nepřineslo očekávaný výsledek. Řidiči navíc dopravní značení často nerespektovali a vznikaly tam nebezpečné situace. Na horní cestě zůstane po dobu rekonstrukce zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Omezení má platit předběžně do 6. prosince. Tragická nehoda zastavila včera odpoledne provoz na železnici mezi Kyjovem a Nemoticemi. U Bohuslavice na přejezdu bez signalizace střetla lokomotiva s osobním autem. Řidič auta utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Okolnosti nehody policie dále vyšetřuje. České dráhy kvůli nehodě zavedly mezi Kyjovem a Nemoticemi náhradní autobusovou dopravu. Omezení se dotklo osobních i spěšných vlaků na trati mezi Brnem a Uherským Hradištěm.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Čtvrtek bude mít po většinu dne zataženou oblohu, oblačnou oblohu, přechodně, maximálně polojasnou. Výjimečně se může vyskytnout i přeháňka. Teploty dnes maximálně do 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maxima od 23 do 26 stupňů. 2,5 minutky po 8 hodině, dobré ráno do Uherského Hradiště, kde měříte 17 stupňů Celsia, stejně jako ve Starém městě u Uherského Hradiště, a 17 máte po ránu v Těmicích i Klentnici.
10: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
8: Rádio Jih, doprava.
7: Dobré čtvrteční ráno i na silnice, na trase ze Znojma na Moravské Budějovice za Vranovskou vsí na silnici první třídy číslo 38 došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte se zdržením. Připomínáme, na trase Hodonín Veselý nad Moravou na silnici 1/55 za Rohacem se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, a pozor taky na D2 mezi 36. a 31. kilometrem ve směru od Břeclavi na Brno, probíhá údržba vozovky, a to v pravém jízdním pruhu. Šťastnou čtvrteční cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
7: Mimochodem, pokud vám věda připomíná hlavně složité vzorce a poučky, v Brně vás o blížícím se víkendu zkusí přesvědčit, že může vypadat úplně jinak. Samozřejmě ta věda. Na výstavišti se totiž chystá akce, kde se bude experimentovat, objevovat a hlavně bavit. Za chviličku prozradíme mnohem.

0: 11 minut po 8 hodině Lučenzo, Don Omar a Danza Kuduro. No, let's, kde už se asi ve čtvrtek 3. září začalo učit, že? Tak samozřejmě ten rozjezd toho nového školního roku je pořád ještě takový v uvozovkách kostrbatý, ale možná, že někde už se nasávají nějaké důležité informace do života. A ty budeme moci nasávat i my o víkendu, jež už do školy nemusíme. Ale samozřejmě k tomu všemu můžeme přizvat i děti. Jestli totiž máte pocit, že věda jsou hlavně složité vzorce a tlusté učebnice, v Brně vás o víkendu zkusí přesvědčit o opaku. Na výstavišti totiž startuje festival vědy a techniky, do kterého se zapojí více než 100 univerzit, akademických ústavů a dalších institucí. V pavilonu A chtějí ukázat hlavně to, jak věda funguje v běžném životě a že o ní může být i docela zábava. Čeká vás třeba divadlo vědy, přednášky nebo besedy, dorazí i Matěj Koubek, který se mimochodem podílí na vesmírné sondě Plato zkoumající planety mimo naši sluneční soustavu. Festival začíná zítra v 9 ráno a potrvá až do nedělního večera a vstup je zdarma.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: současná česká hudební scéna, Pokáč a Ignor. 8 hodin a 17 minut, za chvíličku ostřílená klasika, která rozhodně nezarmoutí, naopak ve čtvrtek 3. září potěší, Rick Astley a Never Gonna Give You Up. Mimochodem, znáte to pořekadlo velké oči, malý žaludek? Myslím si, že o něčem podobném to teď bude.
1: Je to tak. V jedné restauraci v Dánsku vymysleli poměrně originální způsob, jak omezit plýtvání jídlem, což je fajn, protože jídlem za mě by se rozhodně plýtvat nemělo. Podnik ve městě Køge funguje na principu sněz, kolik můžeš. Znáte to, takové restaurace All You Can Eat, jako, jejich, jako i u nás v rámci České republiky jich určitě pár najdete. Jenže někteří hosté si podle majitele nabírali mnohem více, než dokázali sníst, a ten přebytek potom byl prý jako až moc velký. Restaurace proto zavedla jednoduché pravidlo: pokud vám na talíři zůstanou 3 nebo více kousků masa, musíte si připlatit za každý nesnědený kus, je to v přepočtu zhruba 80 korun, a pak už se to All You Can Eat přeci jenom může prodražit. Majitel vzpomíná třeba na hosta, který po sobě nechal 10 kusů masa, tedy skoro celý kilogram. A to už je opravdu něco, když se vyhazuje úplně zbytečně, co vadí jemu a možná i mnohým ostatním. Podobným případům tedy nové opatření má zabránit. Podle restaurace opatření od té doby, co ho zavedli, skutečně funguje. Množství masa, které končí v odpadu, výrazně, ale výrazně kleslo. Podnik nabízí 15 druhů masa, takže majitel chápe, že člověka může nabídka trochu strhnout k tomu, že si nám dá to a ono, a pak už prostě a jednoduše nemůže. Sám majitel říká, že jejich koncept znamená sněst, co můžeš, ale nikoliv vyhoď, co můžeš. Teď se tomu prostě snaží zabránit, aby ty odpady byly co nejmenší. Na sociálních sítích tradičně velká ostrá debata. Jedni jsou pro, jedni říkají, že to teda ne, když si zaplatíš, tak prostě pak už na tebe nemá co mít ještě za další poplatky a tak dále. Jedni říkají ano, druzí prostě a jednoduše ne, tak jak už to v životě chodí. Majitel ustoupit prý nehodlá, tvrdí, že mu nejde o další výdělek, ale hlavně o to, aby se prostě a jednoduše zbytečně to jídlo nevyhazovalo.
0: Jasně, plýtvat se nemá, podle mě by to měli využít tady to v uvozovkách pravidlo, zákon nebo vyhlášku třeba i v různých rezortech all inclusive, že?
1: Ano, a nebo v hotelech,
0: hotelech, přesně tak, jako to, když vidíš, hamty, ať mám víc jak tamty, a potom to tam zůstane na těch stolech nedojezené.
1: Když jako vidíš, co
0: to
1: někteří...
0: To si radši xkrát přidat, než prostě to tam nechat.
1: Přesně tak, co někteří třeba na těch hotelových snídaních vyhazují, jako mě to taky hlava nebere. Tak člověk si nabere tak nějak, rozumí, a když máš ještě hlad, no tak si holdeš přidat, ale abyste to tam narval a pak se to vyhazovalo, i tam by s tím šlo něco dělat.
0: Třeba jen rozchodí 6krát, že? Ale zase nic nenechává.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

I díky hitům pro dobrou náladu, i když nevím, jestli všude mohou poslouchat. Ale dneska nevíte, to sluchátko v uchu schováte. Popoleváte v raní zdi rádia jejich Calvin Harris a pecka How Deep Is Your Love. Taky Kygo. Nebo Evča Farná s kapelou Mirai. Novinky z jižního východního

Machrné do krátkých zpráv už za chviličku Indros. Co nevíme, mrkeme taky na aktuální ranní moravské teploty. Podíváme se za vámi na cesty a můžeme se, blíží se nám to, vydat na pořádný koncert.

0: Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Je 8:30, krásné čtvrteční ráno, Moravo.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Krajský soud v Brně začal projednávat případ brutálního napadení muže v Jevišovce na Břeclavsku. Partnerská dvojice ho podle obžaloby v roce 2025 na zahradě jednoho z domů zbyla téměř k smrti a poté ho v bezvědomí otáhla z pozemku, aniž by mu poskytla pomoc. Zemědělský holding Rabbit Trhový Štěpánov plánuje ve starém Podvorově postavit dvě nové haly pro výkrm brojlerů. Každá má pojmout až 42 tisíc kuřat v jednom turnusu.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: A podíváme se na aktuální teploty, tak například Uherské Hradiště hlásí 17 stupňů, o stupínek více, tedy 18, hlásí Vracov, Hrušky a Bučovice.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: A znovu vyrážíme na dálnici D2 na 20. kilometru ve směru na Břeclav. Probíhá údržba vozovky, a to v levém jízdním pruhu, tak opatrně. Na D2 zůstáváme v opačném směru mezi 36. a 31. kilometrem, tedy ve směru od Břeclavy na Brno. Probíhá údržba vozovky zase v pravém jízdním pruhu. Taky tady buďte opatrní, si hem šťastnou čtvrteční cestu.
10: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
9: A za chvíli otevřeme hudební kalendář 3. září. Připomeneme si jeden z největších party hitů historie, skladbu, která vystřelila Justina Timberlakea na vrchol, a třeba taky reggae hit, který zní mnohem veselej, než o čem ve skutečnosti je. Hudební historie dnešního dne už za chvíli na rádiu Jí.

když jsme se tady zaspomínali s tímto hitem, právě který zazněl ve snímku Snowboardáci. Teď už ale pojďme nahlédnout do slibované hudební historie. I dnes 3. září má rozhodně co nabídnout. Tak ku příkladu na rozky dneska slaví DJ Redfoo z bláznivé taneční formace LMFAO. DJ Redfoo slaví 51 let a tak z rádia, jak samozřejmě přejeme takto na dálku vše nejlepší, hodně zdravíčka a inspirace do dalších fantastických songů. No a zpětně taky trošku gratulujeme k úspěchu hitovky, kterou právě teď slyšíte, Party Rock Anthem. Z ní se totiž stal jeden z největších komerčních hitů historie. Single se udržel na prvním místě amerického žebříčku Billboard Hot 100 nepřetržitě 6 týdnů. Every day I'm shuffling. A v celkovém historickém hodnocení nejúspěšnějších skladeb všech dob obsadil neuvěřitelné 6. místo. No prostě parádička, možná proto dodnes patří ke stálicím dobrých party playlistů. DJ Redfoo, 51 let a formace LMFAO. Popojeme dál, 3. září 2006 pak Justin Timberlake a Timbaland obsadili zlatou pozici britské hitparády s peckou Sexy Back. Ono se to moc neví, ale díky ní se Timberlake také stal posléze jedničkou i v Americe, kdy nejvyšší mety dosáhl vůbec poprvé. Skladba pak v roce 2007 získala cenu Grammy za nejlepší taneční nahrávku a zároveň definovala závěr milénia v popové muzice, protože nastolila úplně nový zvuk rádiových hitů. V roce 1983, ano, i takto hluboko do historie míříme, v dnešním přehledu hudební historie, v roce 1983 se umístili UB40 poprvé na čele Brits.

0: ve skutečnosti je takovou, řekněme, melancholickou zpovědí o zlomeném srdíčku a utápění žalu alkoholu. Hlavní hrdina se totiž nedokáže vyrovnat s rozchodem a červené víno je pro něj jediným společníkem, který mu pomáhá otupit bolest a alespoň na chvíli zapomenout na ženu, kterou stále miluje. Jako by to napsal sám život. UB40 a Red Red Wine. No a 3. září 2009 se pak uskutečnil pohřeb Michaela Jacksona. Konal se v Los Angeles a slavná rodina zpěváka dorazila v koloně 31 vozidel. Posledního rozloučení se zúčastnilo na 200 vězných hostů a jeho živý přenos sledovalo na televizních obrazovkách odhadem 2,5 miliardy diváků po celičkém světě. I takové bylo 3. září, i takový byl pohled do hudební historie. No a ve čtvrtek 3. 9. mají svátek Bronislav. Na Břeclavsku jich máme 122, gratulace míří na Vyškovsko, kde jich máme 30, Ústopecko jich hlásí 41. No a když má svátek Bronislav, tak logicky i Bronislava. Tak nejenom jim a za chvíličku pošleme hudební dárek v podání Kaiga, protože ještě míříme na Slovensko, tam má po celý dnešní den svátek Belo. Blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vracíme se do školních lavic, když tady máme pár dnů po startu nového školního roku. Vracíme se do lavic, do těch předních anebo do těch zadních. My se v rámci ranního tématu ptáme, jestli si pamatujete, v jaké lavici jste ve škole seděli a hlavně s kým to bylo, jestli si ještě vzpomenete, kdo že seděl vedle vás a jestli to byl nějaký prudič, anebo to byl fakt jako kámoš na jentou, protože...
1: Nebo to byl budič.
0: Měli jsme tady už docela dost zajímavých příběhů. No ostatně další vám právě teď můžeme nabídnout. Já se těším na to, Pepina, zas.
1: Pojďme. Kateřina napsala, seděla jsem v první lavici uprostřed skuňů a pak jsme spolu seděli na učňáku.
0: No tak to byla asi nejlepší kámoška, že?
1: Asi.
0: Čas od času si taky ale mohli vjet do vlasu, že? Možná to byla taky trošičku taková italská rodinka. No Pepin totiž píše, to víte, že jo, jakože si pamatuje, byla to strašná potvora. Pepina prosím seděl, že ještě včil mám v zadku tuhu z pentelky. A nebo naopak na to Pepin rád vzpomíná.
1: A Patrik napsal, celou školní docházku jsem seděl v lavici hned u učitelského stolu.
0: Toť otázka, jestli si to Patrik vybral sám.
1: A no já myslím, že časem už určitě ano. Jako podle mě si zvyknul takovým způsobem, že už si posléze nedokázal představit, že by neseděl hned v té první lavici u katedry.
0: Protože barz, když si to rozdělili žáci, jak chtěli, ale potom si to některé paní učitelky, ty nebudeš rozhodně sedět vzadu, chlapečku, ty ne, ty půjdeš dopředu, ať tě pěkně vidím. A co Lucie píše na Facebooku Rády k rannímu tématu? Od první až do deváté třídy první lavici. Ráda na to vzpomínám. Jo, už je to tolik let. Luci, my můžeme říct, že už je to tolik let, ale taky na to velmi rádi vzpomínáme.
1: No já bych první lavici zdechnul, ale jako to by nešlo vůbec. Zlatá poslední tak, vždycky. Tam, kde na mě nebylo vidět.
0: Hlavně by to nevydržela paní učitelka.
1: No právě.
0: Evča Farná, Miraj, vzpomeneš si, díky vám jsme vzpomínali na školní léta i ve čtvrteční ranní jízdě.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dnešní ranní jízdě, přesně řečeno ve finále další zářijové ranní jízdy. Po deváté už Amber a This Is Your Night. Daj David než Shakira. A blízko bude Poetika. Teď jako další čtvrteční jihomoravské zprávy, ve kterých se dozvíte, že ve starém Podvorově mají vzniknout dvě haly. Čemu nebo komu budou sloužit, prozradíme už za chviličku.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Renault.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
6: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to?
8: Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Hezký zářijový čtvrtek, máme minutku po deváté.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
14: Soud řeší brutální napadení na Břeclavsku. Dvojice čelí obžalobě z pokusu o vraždu a ve starém Podvorově mají vzniknout dvě haly pro výkrm brojlerů. Krajský soud v Brně začal projednávat případ brutálního napadení muže v Jevišovce na Břeclavsku. Partnerská dvojice ho podle obžaloby loni na zahradě jednoho z domů zbyla téměř k smrti a poté ho v bezvědomí otáhla z pozemku, aniž by mu poskytla pomoc. Státní zástupce oba viní z pokusu o vraždu. Obžalovaný muž tvrdí, že konflikt byl vzájemný a poškozený ho předtím napadal. Sousedé u soudu vypověděli, že se na místě často popíjel alkohol, docházelo tam k hádkám, rvačkám a hluku. Část incidentu zachytil také zvukový záznam z kamerového systému. Soud včera nestihl projednat všechny důkazy a případ proto odročil na konec září. Kdy padne rozsudek, zatím není jasné. Zemědělský holding Rabbit Trhový Štěpánov plánuje ve Starém Podvorově postavit dvě nové haly pro výkrm brojlerů. Každá má pojmout až 42 tisíc kuřat v jednom turnusu. Při 7 chovných cyklech za rok by tak areál mohl vyprodukovat přes 570 tisíc kuřat ročně. Firma původně zvažovala také návrat k chovu prasat kvůli vysokým nákladům a nízké rentabilitě, ale dala přednost drůbeži. Stavba by měla začít v polovině příštího roku. Hotová má být přibližně za rok a půl. Brojler je kuře chované hlavně na maso. Jde o rychle rostoucí kuře, které se vykrmuje několik týdnů a potom míří na porážku.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes máme počítat spíše s větší oblačností, občas ale bude přece jenom slunečno a letní teploty vyšplhají až na 27 stupňů Celsia. Alespoň v Jihomoravském kraji, tom Zlínském, kapičku méně, maximálně od 23 do 26 stupňů Celsia. Dnes tedy očekávají meteorologové většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout nějaká ta přeháňka. No a co, 3 minutky po 9. hodině aktuální teploty. Archlebov, Kobylí, Boršice 18, zdravíme do Břeclavi, kde měříte 19 stupňů.
8: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A pádíme za vámi opět a znovu na cesty, konkrétně na D2 na 20. kilometru ve směru na Břeclav. Probíhá údržba vozovky, pozor, v levém jízdním pruhu. Na D2 zůstáváme, míříme do opačného směru mezi 36. a 31. kilometrem ve směru od Břeclavy na Brno. Zase probíhá údržba vozovky v pravém jízdním pruhu. Taky tady buďte opatrní. Šťastnou čtvrteční cestu s rádiem Jih.

0: Máš někde na svém těle tetování?
1: Mám.
0: A ukážeš?
1: Jo, tady.
0: Tak se podívejte, tady, přátelé. Tam všude.
1: Tady.
0: Ty jo, těch máš dost.
1: Fakt, ale zas, někde.
0: Abych teda musel, nebo abych řekl, nejsou to žádné velké ty obrázky nebo něco.
1: Ne,
0: jako tapetovat maličké by s tebou nešlo,
1: ne.
0: Ale sem tam to prostě něco máš.
1: No.
0: A bolelo to?
1: Moc ne.
0: A třeba na těch prstech, co máš?
1: No tam vůbec.
0: Tam to vůbec nebolelo?
1: Ne, tam je to bolelo úplně nejmín.
0: Že se člověk svrnkne nové palcem do skříně a bolí to jak hrom a potom, když jí tetujou, tak to nebolí.
1: A mě to říkala i ta tatérka, já jsem byla za tatérem, ale ta tatérka, co tam byla s ním, tak říkala, no já mám taky prsty a to teda bolelo jak svině a mě to třeba vůbec nebolelo.
0: Ty máš, nemáš cit v těch prstech?
1: Nemám cit, jsem bezcitná.
0: No, ale jinak samozřejmě to tetování je velmi úzce spojeno s tím, že to trochu bolí.
1: No, jako jo, trošku jo, tak na těch tady.
0: Jsou citlí. No a takže
1: no, to na těch tenkých, jak máš tu tenkou kůži prostě.
0: No,
1: to je předloktí,
0: takže
1: ne?
0: Za zápěstím.
1: No, jako na předloktí.
0: Ano.
1: No.
0: Před loktí, jakože to je před loktem. Takže tam to nejvíc bolelo, jo? No a teď si představ, že může existovat tetování bez bolesti a bez klasické jehly. Zdí to skoro možná jako protimluv, ale britský startup tvrdí, že našel způsob, jak by to mohlo fungovat úplně jinak než dnes.
1: Aha.
0: Víme, kde jinde, než na jihu se to rozvědět, nevíme. Proto vám to povíme. Rádio Jih.

0: Pepeta, někdo je jak Verča, že jsem tam jakože něco a někdo by do toho šel, ale prostě má strach z těch jehel a říká si ne, už jenom ty jehly a že ta bolest, prostě ne. Vypadá to, že možná, podotýkám, se jednou budeme chodit tetovat skoro stejně jednoduše, jako si dneska nalepíme náplast. Britský startup totiž vyvinul systém, který dostane pigment do kůže bez klasického tetovacího strojku a podle firmy téměř bez bolesti. Speciální náplast obsahuje jakési mikroskopické jehličky s pigmentem, na kůži se přiloží zhruba na čtvrt hodiny a výsledný obrázek během 1 až 2 dnů stmavne. Ale pozor, není to žádné tetování na pár dnů, motiv má být permanentní a případné odstranění by zase vyžadovalo laser. Mimochodem to mě připomíná ten film, jak to tam bylo?
1: Kerry.
2: Dar přítele lasera.
0: Adela ještě nevečeřel. I na to je potřeba dár přítele lasera.
1: Ne, ale...
0: chtěla jsi to dodat?
1: No ne, chtěla jsem říct, že to úplně jakoby podle mě neklapne, nebo jako někde to určitě bude, ale prostě ty tatéry to baví a jsou to svým způsobem umělci.
0: Jasně, a víš co, takže... jako je to novinka, má to svoje limity, zatím to umí jenom malé motivy a o velikosti zhruba 0,5 centimetru a pouze v černé barvě. Mm. Aktuálně už to teda nabízejí v Londýně, nebo zatím jenom na celičkém světě prý údajně v Londýně, takže jasně, pro nějaké velké kérky budeš potřeba prostě chlapa nebo babu, kteří tomu hoví a jedno z druhým. Ale ještě prostě třeba na nějaký prstík něco nebo kamkoliv jinam, jo, na levou půlku zadku nebo na pravou, to už je v podstatě jedno, něco malinkého, tak si prostě vezneš flaster, nalepíš si to, dvakrát to tam poplácáš, sundáš.
1: Jak jsi tam plácl ještě?
0: To jak v divadle, rozumíš, musíš, jako jo?
1: No jo.
0: Takže v tomto směru si myslím, že to zase jako některé bude motivovat. Otázka, co to samozřejmě bude stát, že?
1: Tak dobré, že ti to nezabere tolik času, no, že si řekneš, že je mám obědovou pauzu.
0: No, ani místa na těle ti to příliš nezabere,
1: když je to zatím
0: jako malé. Ovšem, jenom aby se tady zase neobjevily nějaké kanadské žertíky v tom smyslu, že máš bars, kde ty lékárničky a někdo, aby náhodou nevyměnil ty flastry za tady ty tetovací.
1: No a třeba si první, koho to napadlo a teď si je tak jako navedl na to.
0: Na kraviny, to já jsem byl vždycky expert.
1: To tě užije, že?

0: a písnička z filmu
1: Zrodila se hvězda,
0: který jsi neviděla.
1: Neviděla.
0: Tak máš aspoň plán na víkend.
1: Díky,
0: ne?
1: Že jsi mě bonznul. Teď se já rozdojeměla
0: z
1: toho.
0: Ale buď v klidu, já jsem to taky neviděl.
1: Neviděl, no a tebe to neštve mě, jo. Takže se na to podívám. No a teď tady mám zase nějakou...
0: Teď se podíváš na něco jiného.
1: Teď se podívám na něco jiného. Ty, jak jsem si vzpomněla, jak se dneska Indro se ptal, jestli si náhodou nezapomněl dát prášek, tak tady pán si taky zapomněl si dát ráno prášek. Protože nějaký, v Nové Anglii se to stalo, a 30-letý Nestor Román přivolal, jo, k baráku svému hasiče, protože ten jeho barák hořel. Ti hasiči přijeli, začali hasit, logické. No a potom Nestor ukradl záchranářský vůz, který stál poblíž. Najel tím záchranářským vozem do hasičského vozu, přejel hadice s vodou, málem srazil tři hasiče, potom narazil do sousedního baráku, tam začal krást věci ze sousedovy verandy. Hasiči byli borci, ty dál pokračovali v hašení, no ale stejně zbytečně, protože dům nakonec schořel do základu a pan Nestor byl zatčený a obviněný z krádeže, vloupání, výtržnictví a ohrožení záchranářů. A proč to udělal, nikdo neví.
0: No tak tady ti můžu říct a můžu ti to garantovat, ač nemám lékařské vzdělání, že tady by prášek nepomohl. No. Dokonce ani chocholoušek, maximálně tak svěrací kazajka.
1: A nebo jich bylo moc těch prášků.
0: A nebo ano, po světě chodí bohužel i takový. Tak pojďme za dalšími hity pro dobrou náladu. Rekapala Roxette.

0: za song od Lucie.
1: Více info na www.radioich.cz. Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína

0: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Haló, haló, tady půjčovna vzducholodí, koho pak tam prosím pěkně máme?
1: Haló, haló, tady Katka.
0: Dobrý den, Katko, jak vám můžeme tady v půjčovně vzducholodí prosím pěkně pomoci?
1: Já bych si vypůjčila asi jednu obrovskou vzducholoď, ať to oslavíme.
0: Jo, vy jste si smet na telefon, vy chcete volat do rádia jich.
1: Ano, ano.
0: Ano, ano. A koho, že tam vlastně máme na tom drátku?
1: Katku.
0: Katku, a Katka volá odkud?
1: Přítluk.
0: A Katka volá proč?
1: Protože hrála dvakrát Olga Lounová.
0: No hrála, protože ona je optimistka a my do tohoto světa potřebujeme pustit spoustu optimismu. Takže děkujeme za upozornění, mějte se hezky, naschledanou. Tu. Ne, my ti blahopřejeme!
2: Jedině rádio Jichva nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
3: Já jsem se bála. Vyhráváš parádní značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. My ti moc gratulujeme.
1: Ježíš, super, ježíš,
0: to je
1: Maria.
0: Taková nádhera, když má někdo radost z toho, že vyhraje něco.
1: Ano, to jo, ty brdě.
3: Já už jsem se bála, že paní to položí kvůli tobě.
0: Ne, ona má ráda humor. On to sice nebyl humor, to byl pokus o něj, ale aspoň trošku nějaká změna. No tak nám prozraďte, kam si tu klimatizaci necháte namontovat, protože vy samozřejmě nevyráváte jenom klimatizaci, ale i tu instalaci.
1: Tak netuším, asi domů, do obyváku nejlépe.
0: No tak to by bylo dobré domů, nebo si chcete potěšit, co si na klidně můžete, ale já jsem spíš myslel, jestli už máte vymyslené, do jaké místnosti si to dáte, jestli to dáte třeba do obýváku, do ložnice.
1: Asi obývák, tam máme ložnic, takže
0: no,
1: to je dva v jednom.
0: Praktická to žena, všechno v jednom, co bude uklízet dva pokoje, stačí jeden, ne? No.
1: Přesně tak.
0: Tak doufám, že vám to udělalo radost i v tom smyslu, že ta léta... No to jsme velmi rádi, že poslední ta léta jsou opravdu horká. Mimochodem tropické teploty nás ještě čekají. No a to další leto doví, jak bude, ale hlavně ta klimoška dokáže sloužit i v zimě. Takže i v zimě si vzpomenete na rádio jich. Tak velká gratulace ještě jednou.
1: Super, užijte si to. Děkuji moc, díky.
0: Mějte se
3: krásně.
0: Naslyšenou. To si takto posloucháte jen tak rádio jich a z ničeho nic slyšíte dvakrát po sobě Olgu Lounovou. A to byl, dámy a pánové, ten správný motiv pro to, abyste zavolali k nám do studia rádia jich a vyhráli onu klimatizaci. Tak ať slouží, já pevně věřím, že další soutěž je připravená. Co věřím, ona tady je, dámy a pánové.
2: Na rádiu jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: slovník třeba to, že stát Břeclavanovi Jiříkovskému bitcoiny vracet nebude. Tak zůstaňte s námi, užijte si muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

www.rokfm.cz. Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
3: Za pár vteřin bude 10 hodin z rádia, jich přejeme krásné dopoledne.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Stát Jiříkovskému bitcoiny vracet nebude a v Brně znovu ožívá spor o polohu hlavního nádraží. Jak už z vysílání rádia jich víte, Břeclavan Tomáš Jiříkovský požaduje zpět bitcoiny, které dříve daroval státu a jejíž hodnota se pohybuje kolem miliardy korun. Dar odvolal s odkazem na nevděk. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc ale uvedl, že kryptoměna se vracet nebude. Bitcoiny jsou totiž kvůli probíhajícímu trestnímu řízení zablokované policií jako možný výnos trestné činnosti. Podle ministra může být Jiříkovského krok také snahou zkomplikovat trestní řízení. Ministerstvo nyní zvažuje další právní postup. Jiříkovský je ve vazbě a čelí mimo jiné obvinění z praní špinavých peněz, vinu od dá, pokud soud rozhodne o propadnutí bitcoinu, případnou podle ministra státu. V Brně se znovu rozbíhá snaha vyvolat referendum o poloze hlavního vlakového nádraží. Iniciátoři chtějí, aby nádraží zůstalo na současném místě v centru a tvrdí, že tato varianta by byla levnější i rychlejší než plánovaný přesun. Pro vypsání referenda potřebují přes 18 000 podpisů, zatím jich mají zhruba 3 000. Potřebný počet chtějí nazbírat během příštího roku. Referendum by se pak mohlo konat v lednu 2028 společně s prezidentskými volbami. Správa železnic mezitím dále počítá s přesunem hlavního nádraží asi o kilometr jižněji a připravuje další kroky projektu.
4: Rádio Jih, počasí.
3: Očekáváme většinou oblačnou, přechodně až polojasno a výjimečně se může vyskytnout nějaká ta přehánka. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji dneska až 27 stupňů a ve Zlínském 26. No a právě teď vede na venkovních teploměrech 18. Kyjov, Terezín, Němčičky i Bílovice u Uherského Hradiště měří 18 stupňů Celsia.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih, doprava.
3: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně v tuhle chvíli v Uherském Hradišti v Brně a na D1. V Uherském Hradišti na Tyršově náměstí se srazila dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezený, dejte pozor. V Brně v Žarušické ulici u zastávky MHD Vlčnovská překáží porouchané osobní auto a doprava na místě zpomaluje a na D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Prahu bouralo osobní auto s nákladním. Na místě počítejte se zdržením ve zhruba 2-kilometrové koloně. Tak hlavně opatrně a ať už frčíte kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jich, máme 10 hodin a 16 minut a máme taky jeden z těch příběhů, které člověku trošku zvednou náladu. V Kohoutovicích, v brněnských Kohoutovicích našel 46-letý muž peněženku, ve které bylo bezmála 10 000 korun, k tomu doklady, karty a další věci. Nález se neváhal a peněženku předal městské policii. Strážníci nejdřív ověřili, že není hlášená jako kradená, no a potom se pustili do hledání majitele. Ten se ještě ten samý večer dostavil na služebnu a elektronickým dokladem prokázal, že peněženka skutečně patří jemu. Nakonec tak dostal zpátky úplně všechno. Peníze, doklady i karty. A velkou zásluhu na tom má samozřejmě poctivý nálezce. Jestli z toho pán měl ještě něco jiného než dobrý pocit, to už jsme se nedozvěděli, ale i ten dobrý pocit se rozhodně počítá. Po frekvenci 105.1 FM do naší jihomoravské metropole zdravíme z Rádia Jih a teď už se vracíme zpátky k dnešní muzice, tak si ji užijte, protože tady je
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vita Song od Lucie. Více info na www.radioich.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí, Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.

rádiem Jižní Moravy. No a burčáková sezóna je v plném proudu a v Mutěnicích. Letos můžete burčák koupit trochu netradičně, a to z takzvaného burčákomatu.

58 korun. A ještě by bylo dobré vědět, že nejde o jediný takový automat tady u nás na Hodonínsku. První už funguje taky v hodonínském cukrovaru. Takže pokud chcete vyzkoušet burčák s burčákomat,

0: čtvrtek.
1: Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků.
2: Rádio Jih.

0: a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia Jih v podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si vyber

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
4: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
15: Za 2 minutky bude 11. Z rádia jich přijeme krásný čtvrtek.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Park Sadová v Hodoníně čeká na kolaudaci a Uherskohradišťská nemocnice má nový vjezd a chytřejší parkování. Nově upravený park Sadová v Hodoníně je po stavební stránce hotový, veřejnosti ale zatím zůstává uzavřen. Důvodem je chybějící kolaudační rozhodnutí, tedy úřední souhlas s užíváním stavby. Lavičky, odpadkové koše i dopravní značení proto zůstávají zakryté a přístupné zatím není ani dětské hřiště. Město předpokládá, že kolaudace proběhne v polovině září a poté se park otevře veřejnosti. V Uherskohradišťské nemocnici je nově jednodušší vjezd i parkování. Nemocnice dokončila rekonstrukci hlavního vjezdu a spustila systém, který automaticky načítá registrace. Trační značky aut. Řidič si při příjezdu stále vezme parkovací lístek, ten by si měl nechat až do odjezdu pro případ, že systém značku nerozpozná. Po zaplacení parkovného se při výjezdu závora většinou otevře automaticky. Platbu je možné vyřídit na 4 místech v areálu, a to hotově kartou nebo mobilem. Držitele průkazu ZTP parkovné neplatí, stejně tak motocyklisté.
16: Rádio Jih. Počasí.

0: ve Zlínském kraji. No a právě teď Kyjov hlásí 19 stupňů, Louka a Buchlovice 20 a Tvrdonice 21.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké dopoledne taky na cesty opatrně na D2 a taky v Uherském Hradišti. Na dálnici

Je potřeba. Dům, kde hořilo, patří paní Ludmile Stejskalové, která se o opuštěné kočky starala téměř 40 let. Ten zásah trval asi 7 hodin a hasiči vyčíslili škodu na přibližně 4 miliony

pobílí. Teď jsem četla nejnovější edit, že si vzali kočičky i do útulku v Bulharech. Takže všichni pomáhají, jak se dá. No a teď, jak můžeme pomoct my? Můžeme třeba už tuhle sobotu, 5. září, od 14:30 do 16:30 odpoledne u kostela navštívení paní Marie v Poštorné v Břeclavi. Můžeme tam přijít, přinést třeba granule, kočičí záchodky a stelivo, kapsičky nebo konzervy, deky, ručníky, přep

0: kočičímu azylu. Takže kdo můžete, zapojte se, jak můžete, ať už finančně nebo takhle nějak materiálně. My přejeme, ať se toho sejde co nejvíc, všechno, co je potřeba. No, a teď už půjdeme k další muzice.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dopoledne přejem z rádia Jich. No a co nás čeká dál, tak bude to samozřejmě další trojice hitů pro dobrou čtvrteční náladu a taky se podíváme na novinky do brněnských Žabovřesek. Děti v brněnských Žabovřeskách se totiž po několika měsících znovu vrátí do školního bazénu na náměstí Svornosti. Ten prošel od základů velkou proměnou a nově nebude sloužit jenom školákům. Co všechno se tam změnilo, prozradíme na vlnách rádia Jich už za několik málo minut. Tak si na to počkejte a do té doby mějte krásné dopoledne.

0: Song od Lucie. Více info na www.radioich.cz.
1: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestu do

Holding Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: Ink.com. Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s

0: skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

moc energie. Teď je tam nová bazénová vana, nová technologie, vzduchotechnika, okna i topení. Rekonstrukce vyšla na 18,5 milionu korun. No a teď k tomu, že ten bazén nebudou využívat jenom školáci přes den, budou bazén využívat děti z místních škol a školek a odpoledne taky veřejnosti.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že v Brně znovu ožívá spor o polohu hlavního nádraží.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si vyberou

0: www.cz. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
2: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dream. Emoce, zábava. 5. září ve Slágu Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Z rádia jich všem dobrou chutě, za 2 minutky bude 12.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Stát jiříkovskému bitcoiny vracet nebude a v Brně znovu ožívá spor o polohu hlavního nádraží. Jak už z vysílání rádia jich víte, Břeclavan Tomáš Jiříkovský požaduje zpět bitcoiny, které dříve daroval státu a jejichž hodnota se pohybuje kolem miliardy korun. Dar odvolal s odkazem na nevděk. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc ale uvedl, že kryptoměna se vracet nebude. Bitcoiny jsou totiž kvůli probíhajícímu trestnímu řízení zablokované policií jako možný výnos trestné činnosti. Podle ministra může být Jiříkovského krok také snahu zkomplikovat trestní řízení. Ministerstvo nyní zvažuje další právní postup. Jiříkovský je ve vazbě a čelí mimo jiné obvinění z praní špinavých peněz. Vinu odmítá. Pokud soud rozhodne o propadnutí bitcoinů, připadnou podle ministra státu. V Brně se znovu rozbíhá snaha vyvolat referendum o poloze hlavního vlakového nádraží. Iniciátoři chtějí, aby nádraží zůstalo na současném místě v centru a tvrdí, že tato varianta by byla levnější i rychlejší než plánovaný přesun. Pro vypsání referenda potřebují přes 18 000 podpisů, zatím jich mají zhruba 3 000. Potřebný počet chtějí nazbírat během příštího roku. Referendum by se pak mohlo konat v lednu 2028 společně s prezidentskými volbami. Správa železnic mezi tím dále počítá s přesunem hlavního nádraží asi o kilometr jižněji a připravuje další kroky projektu.
2: Rádio Jih, počasí.
1: Dneska očekáváme většinou oblačno, přechodně až polojasno a výjimečně se může vyskytnout.

0: 21, Šlapanice 22 a Podivín 23 stupňů Celsia.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Hezky.

Díky za to. No a jak už jsme naznačili, tak na Slovácku je letos ovoce opravdu málo a poznávají to i v pálenicích. Lidé vozí výrazně méně kvasu než obvykle. Třeba v Buchlovicích během srpna vypálili asi o třetinu míň alkoholu než loni. Přitom

0: podle páleničářů minimum a další ovoce kvůli suchu padá ze stromu. Ale má to jednu zajímavou druhou stránku. Ovoce, které letos dozrálo, je sice menší, za to má podle Unie destilatérů velmi dobrou chuť, vůni a taky cukernatost. Takže pálenky bude sice letos asi míň, ale k tou kvalitou může letošní ročník zase příjemně překvapit. No tak se necháme překvapit. A teď už na rádiu Jih Eva Farná a neříkej, co má se stát.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tak song od Lucie. Více info na www.radioich.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Klinu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
7: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: za to moc rádi. No a teď míříme do Brna. V brněnských Černovicích už totiž mají dost problémů v parku Řehořova. Lidé si tam dlouhodobě stěžují na opíjení, na nepořádek, na poškozování majetku, ale třeba i na močení nebo svlékání na veřejnosti. Radnice proto na několik dní najala bezpečnostní agenturu. Její pracovníci teďka hlídají nejenom samotný park, ale taky třeba okolí Albertu a psí louku na Kneslově. Ve všední dny tam mají být od 7 ráno do 7 večer. 4 dny jejich práce vyjdou městskou část na necelých 50 tisíc korun. Podle vedení Černovic se situace v posledních dnech ještě zhoršila. Park je navíc naproti psychiatrické léčebně a poblíž je taky krajská záchytka, což podle radnice přispívá k tomu, že se tam někteří problémoví lidé prostě soustředují. Důležité, ale taky zajímavé je, že se proti chování vymezili i někteří lidé bez domova. Někteří na veřejném projednání zdůrazňovali, že v parku nepořádek nedělají a sami mají z problémových skupin obavy. Černovice teďka nově zakázali v parku taky nocování a nevylučují, že si tuto bezpečnostní agenturu objednají znovu. No, tak my přejeme hodně zdaru, ať se situace zlepší, a z rádia jich posíláme už za moment taky další muziku na celou jižní i jihovýchodní Moravu. Krásné odpoledne.
1: Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebit s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Je nám 13. hodina, za mikrofonem Veronika Brostianu a my si rovnou dáme malou ukázku muziky pro tu následující hodinku. Můžeme se těšit třeba na Veronu a jen tobě. Jen tobě se rozdává, a Olivia Dean přidá hit Menajny. A dáme si taky 90. I Like to Move.

0: Vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
1: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
7: Za 2 minutky bude 13 hodin, my vám z rádia jich přejeme krásný čtvrtek.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Park Sadová v Hodoníně čeká na kolaudaci a Uherskohradišťská nemocnice má nový vjezd a chytřejší parkování. Nově upravený park Sadová v Hodoníně je po stavební stránce hotový, veřejnosti ale zatím zůstává uzavřen. Důvodem je chybějící kolaudační rozhodnutí, tedy úřední souhlas s užíváním stavby. Lavičky, odpadkové koše i dopravní značení proto zůstávají zakryté a přístupné zatím není ani dětské hřiště. Město předpokládá, že kolaudace proběhne v polovině září a poté se park otevře veřejnosti. V Uherskohradišťské nemocnici je nově jednodušší vjezd i parkování. Nemocnice dokončila rekonstrukci hlavního vjezdu a spustila systém, který automaticky načítá registrace. Trační značky aut. Řidič si při příjezdu stále vezme parkovací lístek, ten by si měl nechat až do odjezdu pro případ, že systém značku nerozpozná. Po zaplacení parkovného se při výjezdu závora většinou otevře automaticky. Platbu je možné vyřídit na 4 místech v areálu, a to hotově kartou nebo mobilem. Držitele průkazu ZTP parkovné neplatí, stejně tak motocyklisté.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Očekáváme většinou oblačno, přechodně polojasno a výjimečně se může vyskytnout i přeháňka. Teploty na nejvýši 27 stupňů v Jihomoravském kraji a 26 ve Zlínském. No a právě teď v Dubňanech máte 21 stupňů, Bořetice a Nápajedla hlásí 22 a Hodonín 25.
10: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
8: Rádio Jih. Doprava.

13 hodin a 13 minut. No a představte si, že v Kyjově řešili strážníci během jednoho týdne zloděje v obchodě i silně opilého muže. První případ se odehrál odpoledne v prodejně Coop na Marině. Tam zaměstnanci chytili muže, který podle nich chodí do obchodu krást opakovaně. No a když zřejmě pochopil, že kvůli němu volají strážníky,

0: si ho postavili na nohy, poučili a z místa vykázali a následně se to bude dořešovat. No, tak vás do Kyjova zdravíme, nerada to říkám, ale myslím, že to nebylo poprvé ani naposled. A posíláme z playlistu Rádia Jih Oliviu Dean. Krásné odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

samozřejmě hledají pro kočenky taky laskavé a milující domovy, protože tyhle kočky už se nemají kam vrátit, takže pokud můžete jakkoliv pomoct, tak prosím, máte možnost a my za celý tým Rádia jich děkujeme všem, kteří se pomoct rozhodnou.

0: Lucie. Více info na www.radioich.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: páteční odpoledne přejem ze studia Rádia Jich a se mnou tady už i Vlastně. Čau Vlasti.
1: Ahoj Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače Rádia Jich, jak se máš?
0: Krásně.
1: Jak se máte vy?
0: Je druhý školní den a už jsem vyřízená.
1: Nekecej.
0: Jako teď už je třetí teda, ale už včera byl druhý a už jsem byla vyřízená. Ne, to bude dobré, to si sedne.
1: No já si myslím, pohoda. No.
0: No, dám ti dvě slova pospátku a pak ti k ním řeknu takovou krátkou...
1: Příhodu. Bude vtipná přesně. Příhoda?
0: No, tak taková jako...
1: Tak s ním uděláme, že je vtipná, jo?
0: Tak jo.
1: Dobře. Tak pojď.
0: Jít sor pan.
1: Naprostý.
0: Aha. Kázam.
1: Kázam mazák.
0: Jo, to jsem říkala včera Nině, že je naprostý mazák, tak ona byla první den vlastně ve družině.
1: Ano.
0: A... no a já, víš, miminko, prosím, máš to jako v té školce a teď jako do té školy si říkáš první, druhý den a ona. No a my, když jsme šli do družky, tak jako, a já jo, takhle, tak první den a už je to do družky, tak já nevím, co mi čeká ty následující týdny.
1: Ale víš co, já ti můžu říct, že zase od mojí neteře z Bystřice pod Lopeníkem, tak malá Miuška šla taky poprvé do školky zase a Čečita to tam diriguje.
0: Ano.
1: Ta to tam diriguje. Říkala paní učitelka, tak děti, pojďme uklidit hračky, že jo, tak neteř, že jí říkala, že ať jim jde pomoc a malá Miuška prej se tak postavila a říká, tak děti, uklízet hračky.
0: Tak se nestratí aspoň.
1: Ne.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

čtvrteční odpoledne vám všem, kteří posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to, tohle to jsou Simple Plany, Crazy. A co se týká muziky po 14. hodině, tak si dáme třeba opět hradeček Marii.

0: Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásný den.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ. Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
3: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
2: Hodoníne, připrav se. Drakobití připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký

0: Hodonín. Emoce, zábava. 5. září ve Slák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
6: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Uherskohradišťská křižovatka ulic Větrná lomená a na Hraničkách projde velkou úpravou a židovská obec se soudí se státem o dům na brněnském kolišti. Křižovatka ulic Větrná lomená a na Hraničkách v Uherském Hradišti se od září začne měnit kvůli větší bezpečnosti chodců a hlavně dětí mířících do nedaleké školy a školky. Vrátí se sem dva nasvětlené přechody, samotná křižovatka bude vyvýšená a upraví se také chodníky, zastávky městské hromadné dopravy, osvětlení i parkovací místa. Práce výjdou na 11 milionů 700 tisíc korun a během stavby musí lidé počítat s dopravními omezeními. Hotovo by mělo být na přelomu letošního a příštího roku. Městský soud v Brně začal řešit spor o budovu bývalého židovského spolkového domu na kolišti 45. Židovská obec Brno tvrdí, že dům stát získal na základě neplatné kupní smlouvy z roku 1957 a nyní žádá určení vlastnického práva. Podle jejího právního zástupce byl tehdejší prodej fakticky vynucený a předchozí restituční předpisy tuto konkrétní situaci nevyřešily. Stát ale smír odmítá a navrhuje žalobu zamítnout. Tvrdí, že majetkové nároky už byly v minulosti vypořádány. Spor bude pokračovat při dalších soudních jednáních.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Lednici aktuálně měříte 27 stupňů Celsia, v Prušánkách 26, v Brně 24 a v Jelubí 23 stupňů Celsia. Jak bude zítra? Hlavně v první části dne bude většinou oblačno. Odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 27 až 30.
9: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: A pojďme se podívat také na silnice. Zdravíme všechny za volanty. Na příjezdu do Kyjova ve směru od Brna ve Strážovské ulici se dořešuje střet osobáku s motorkou. Počítejte s omezením provozu. Pozor na průjezdu Brnem v Bauerově ulici. Došlo k dopravní nehodě dvou nákladáků. Provoz je tam částečně omezen. Na trase mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi, potom na průjezdu Starým Městem v Brněnské ulici se řeší bouračka dvou osobáků. Projíždějte s opatrností. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

po 14. hodině a jenom připomínám, znáte někoho, kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny, pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889.

0: výročí od vstupu na koncertní pódia, tak držte vlnu na jihu a jakmile uslyšíte hrát Lucii, volejte do studia na číslo 518 345 678 a když budete první, tak dostanete dvě vstupenky do Dubňan, kde právě Lucie v sobotu 5. září vystoupí naživo, tak vám držím samozřejmě pěsti.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Bronislavo, Bela, k dnešnímu svátku ti přejeme z rádia všechno nejlepší, hlavně Bronce Jeřábkové ze Šardic, Bronce Juříkové a Bronislavě Palkovské do Slavičína, Broni Zapletalové z Hodonína a Bronislavě Benešové z Kyjova. A všechno nejhezčí přejeme také tobě, kdo dnes 3. září slavíš narozeniny, stejně jako Iveta Hutínová z Vracova, Lucka Doležalová a Markéta Havranová ze Zlína, Dagmar Maděrová z Hodonína nebo Danka Perličková z Vrádiště. Tak všechno nejhezčí.

0: jiné den mrakodrapů. Dnes 3. září slaví narozeniny známý americký herec Charlie Sheen, americký herec, který se proslavil svými rolemi ve filmech Žhavé výstřely, Četa nebo v seriálu 2,5 chlapa. No tak si od něj dáme jeden citát pro každý den. Dobře poslouchejte. Život je příliš krátký na to, abychom dělali věci, které nenávidíme. No a když máme ten den mrakodrapů, dáme si jeden vtípek na toto téma. Číňani postavili mrakodrap a ten po několika dnech spadl. Začali tedy pátrat, kde udělali chybu. Tak šli za cihlou a ptali se: Cihlo, co se stalo? A cihla na to: Já za nic nemůžu, já jsem dobře vypálená, tak mě neobvinujte. Pak se ptali písku: Písku, co se stalo, že mrakodrap spadl? A písek na to: Já taky za nic nemůžu, já jsem v pořádku, z dobrého místa, tak mě taky neobvinujte. Tak Číňani přemýšlejí dál, koho by se mohli ještě zeptat, a tu uvidí cement. No a cement na ně hned volá: Na mě se vůbec nedívejte, já nikde nebyl.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak milí oslavenci, ještě jednou všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku i k narozeninám. Věřím tomu, že si to užijete, že vám v práci poblahu přáli, že vám popřáli i doma, že jste dostali něco hezkého, a myslím si, že ten nejhezčí dárek je to, že máte někoho okolo sebe. Tady je pro vás Kylie Minogue.

Díváme taky na to, jak 12 žen ze Zlínska se postavilo před objektiv v období, kdy se mnohé z nich rozhodně necítily jako modelky. Nakonec z toho vznikl projekt plný odvahy a optimismu, který navíc pomůže tam, kde je to potřeba. Držte vlnu na jihu, protože po hitovce Ona lubí pomaranče uslyšíte víc.

0: Song od Lucie. Více info na www.radioich.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev

0: Přesně ve 14 hodin 40 minut a ve Zlíně pokřtili nový charitativní kalendář pacientek onkologického centra Baťovy nemocnice. Je v něm 12 žen, každá má svůj měsíc a ke své fotografii přidala také vlastní moto nebo krátkou myšlenku. Po frekvencích rádia jich proto teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Za objektivem i celou přípravou charitativního kalendáře stáli studenti střední školy oděvní a služeb ve Vizovicích. Pacientkám připravili účesy a líčení a fotili je třeba u památníku Tomáše Bati na terase 21. budovy nebo u Čiperovy vily. Pro některé ženy přitom nebylo jednoduché na focení vůbec kývnout. Jedna z pacientek popsala, že se v době léčby necítila atraktivně a představa role modelky ji nejdřív vyděsila. Nakonec si ale celý den užila a klidně by do toho šla znovu. A kalendář má ještě jeden důležitý smysl. Peníze z jeho prodeje pomůžou s vybavením stacionáře zlínského onkologického centra. Tak my do Zlína zdravíme, dáváme samozřejmě palec hore a posíláme další hity pro dobrou náladu jako poděkování za tenhle ten nápad.
1: Hradíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hradíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Hradíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: si myslím, že vás z těch 90. potěší Seš Ekvador. Jihomoravští hasiči měli rekordně náročné prázdniny, také o tom budou další humoravské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte, já jsem Vlasťa Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Hodoníne, připrav se, Rakobytí připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní

0: Tigr. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
2: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma. Lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro opávy a zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Hezké odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Jihomoravští hasiči měli rekordně náročné prázdniny a 3 milionová pokuta pro vinařství Ludvík definitivně platí. Jihomoravští hasiči během prázdnin vyjížděli k rekordním 3748 událostem, což je o 757 více než pětiletý průměr. Nejčastěji poskytovali technickou pomoc, například odstraňovali stromy, čerpali vodu nebo likvidovali nebezpečný hmyz. Výrazně přibylo také požárů, hasiči jich řešili 466, meziročně o 148 více, přičemž počet požárů porostů se více než zdvojnásobil. Plameny způsobily škody přes 56 milionů. Při požárech zemřeli 3 lidé a dalších 60 se jich zranilo. 3 milionová pokuta pro vinařství Ludvík definitivně platí. Ústavní soud odmítl stížnost firmy, která vyrábí víno v Němčičkách na Břeclavsku. Potravinářská inspekce potrestala vinařství kvůli více než 54 tisícům lahví, u kterých uváděla původ hroznů z Moravy a Mikulovské podoblasti. Laboratorní rozbory ale podle inspekce ukázaly, že pocházely z výrazně teplejší oblasti. Vinařství falšování odmítá a tvrdí, že zahraniční hrozny ani víno nikdy nenakupovalo. Firma se proti pokutě několik let bránila u soudů, neuspěla ale ani u nejvyššího správního, ani nyní u ústavního soudu. Letní prázdniny si na silnicích v Jihomoravském kraji vyžádali 16 životů, o 11 více než loni. Jen během srpna zemřelo při nehodách 10 lidí. Policie přitom evidovala 523 nehod, tedy o 21 méně než před rokem. Od začátku letošního roku už při dopravních nehodách na jižní Moravě zemřelo 41 lidí. Ve Zlínském kraji byla letošní prázdninová bilance stejná jako loni. Při nehodách tam zemřelo 5 lidí. Od začátku roku si nehody ve Zlínském kraji vyžádali již 17 životů.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: V Břeclavi, v Mikulčicích a v Boleradicích měříte aktuálně 26 stupňů Celsia, v Bílovicích u Uherského Hradiště potom 24. Jaké počasí nás čeká v pátek? Hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
8: Rádio Jih. doprava.
7: Zdravíme všechny za volanty, pozor v Brně. V Jezdoslavově ulici na úrovni Penny Marketu došlo ke střetu osobáku s dodávkou. Provoz je tam částečně omezen. Na Blanensku v Boskovicích v ulici Otakara Kubína na úrovni čerpací stanice havarovaly dva osobáky a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A ještě jedna nehoda osobáku, ta se stala v Uherském Brodě v Těšovské ulici. Na místě zasahují záchranné složky, dejte tam pozor. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu i 3 minuty po 15. A posíláme Seše, Ekvador a taky Offenbach.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: mimořádnou sezónu a během nejteplejších dnů už bylo u vody opravdu hodně těsno. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jiche po další dvojce hitů pro dobrou náladu a kdyby náhodou tuto hodinu hrála skupina Lucie, všeho nechte a volejte sem k nám do studia, protože první na telefonní lince 518 345 678 dostane od rádia Jiche dvě vstupenky na sobotní koncert Lucie v Dubňanech.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: minut přesně po frekvencích rádia. Teď letíme tam, kde nás posloucháte na 105.1, tedy do Brna a okolí. Brněnská koupaliště mají za sebou totiž rekordní léto. Na Riviéru a do Zábrdovice letos podle předběžných čísel dorazilo dohromady téměř 195 tisíc lidí. Samotnou Riviéru navštívilo necelých 150 tisíc lidí. Úplně největší nápor ovšem Brněnská Riviéra zažila 27. června, kdy tam během jediného dne přišlo, a teď dobře poslouchejte, 7339 návštěvníků. To je nejvíc od doby, kdy se návštěvnost sleduje. Tak si teď jednoho po druhém vyjmenujeme, takže byl tam Luďa, Kamča, ne, dělám si srandu. Rekordní sezónu mají i Zábrdovice, kam letos přišlo přes 45 tisíc lidí, také tam byl nejsilnější právě 27. červen. O bezpečnost se přes léto starolo 61 plavčíků. Na Riviéře zdravotníci ošetřili asi 250 lidí, většinou kvůli drobným zraněním nebo bodnutím hmyzem. Tak já si myslím, že to by chtělo malou oslavu, tak do Brna přes frekvenci 105.1 FM zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Třeba Ve snu já si tě brát nebudu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hodin 28 minut, necelé 2 minuty nás dělí od půl čtvrté. Kdo to ještě neslyšel, tak dnes jsme se na rádiu Jich rozloučili s klimatizací v hodnotě 25 tisíc korun. Užívací bude Kateřina Neubergová z Přítluk. Jsem se díval, že Přítluky mají 774 obyvatel, takže Kačka to rozhodně neutají. No a pro jistotu mrkněte na náš web www.radiojich.cz, kde najdete další soutěže, do kterých se můžete zapojit.

0: Patricie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hello. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.

0: rádiových, rádiových Jižní Moravy, tohleto je Lucie, jejich panic a to znamená jedno jediné, že v tuhletu chvíli budeme vítat někoho na naší studiové lince 518-345-678 a já jsem zvědavý, kdo to bude, jestli to i tentokrát bude chlap a nebo jestli konečně padne taky slovo na ženskou. Halo, halo, tady je rádio jich, kdo pak je na druhé straně?
1: Walter, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, kdože je tam?
1: Walter, čau, čau.
0: Walter. Tak zase chlap, Valtře, prosím tě, zeptám se, jsi panic? Dobrá, prosím tě, tak to byla písička od skupiny Lucie, ty jsi se dovolal jako první, to znamená, že pro tebe dva lupeny, protože 40 let na hudební scéně slaví letos skupina Lucie a další z koncertů k tomuto výročí se uskuteční už tuto sobotu v Dubňanech v přírodním areálu. Koho vezmeš sebou, prosím tě?
1: No, manželku.
0: Manželku vezmeš a ještě mi řekni vaše nejoblíbenější písnička od Lucie.
1: Medvídek.
0: Medvídek, ano, z Bogoty, výborně. Tak prosím tě, Valče, nezapomeň na to bez deštníku, jo, pláštěnka stačí, kdyby náhodou, abyste se tam dostali a vůbec nic tam, bude tam probíhat kontrola bezpečnostní, takže prosím tě, hlavně si to užijte. Vydrž mi na telefonní lince, napíšu si ještě kontaktní údaje a ti pošleme vstupenky, jo?
1: Dobré, díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Čau.
0: Tak a vy ostatní rozhodně poslouchejte rádio jich, protože my pro vás máme pořád nějaké super akce a super soutěže.
2: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dáme si Benassi Bros Every Single Day. Já jsem Vlastně Macích, za chvíli přijde na řadu taky kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace také o tom, že židovská obec se soudí se státem o dům na brněnském Kolišti. Počkejte si na podrobnosti.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyber

0: Vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let.

0: Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestě.

0: do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
3: Dětská hezké čtvrteční odpoledne, bylo přesně 16 hodin.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Uherskohradišťská křižovatka ulic Větrná Lomená a na Hraničkách projde velkou úpravou a židovská obec se soudí se státem o dům na brněnském kolišti. Křižovatka ulic Větrná Lomená a na Hraničkách v Uherském Hradišti se od září začne měnit kvůli větší bezpečnosti chodců a hlavně dětí mířících do nedaleké školy a školky. Vrátí se sem dva nasvětlené přechody, samotná křižovatka bude vyvýšená a upraví se také chodníky, zastávky městské hromadné dopravy, osvětlení i parkovací místa. Práce výjdou na 11 milionů 700 tisíc korun a během stavby musí lidé počítat s dopravními omezeními. Hotovo by mělo být na přelomu letošního a příštího roku. Městský soud v Brně začal řešit spor o budovu bývalého židovského spolkového domu na kolišti 45. Židovská obec Brno tvrdí, že dům stát získal na základě neplatné kupní smlouvy z roku 1957 a nyní žádá určení vlastnického práva. Podle jejího právního zástupce byl tehdejší prodej fakticky vynucený a předchozí restituční předpisy tuto konkrétní situaci nevyřešily. Stát ale smír odmítá a navrhuje žalobu zamítnout. Tvrdí, že majetkové nároky už byly v minulosti vypořádány. Spor bude pokračovat při dalších soudních jednáních.
4: Rádio Jih, počasí.
3: Pojďme znovu zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 23 stupňů Celsia měříte aktuálně ve Zlíně, 24 ve Slavičíně, 26 v Novém Podvorově a 27 v Ladné. Jak bude zítra? Hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih, doprava.
3: A pojďme se podívat také na silnici, jak to tam vypadá v Brně v Rooseveltově ulici před Moravským náměstím. Směrem z centra zasahují záchranáři u zraněného motorkáře. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. A připomínám, že v Brně v Hvězdoslavově ulici na úrovni Penny Marketu se dořešuje střet osobáku s dodávkou. Provoz je tady částečně omezený. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Tak odstartovali jsme další hodinku, kterou vás bude provázet Vlasta Macík. Věřím tomu, že si to i tentokrát užijeme. Pokud jste ještě neměli kafe, tak si ho klidně dejte. Já jsem ho vypil před malou chvilkou. No a posílám vám tady z rádia jejich další hity pro dobrou náladu. Benassi Bros, Every Single Day.

0: se jednu vymoženost. Jak moc plná přijede šalina nebo autobus? Brněnský dopravní podnik už to dnes dokáže zjistit prakticky v reálném čase. Ve více než 700 vozidel totiž od jara funguje nový systém, který počítá každého nastupujícího i vystupujícího. Podrobnosti uslyšíte na jihu po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: mnohem přesnější přehled o tom, kolik cestujících jezdí městskou dopravou. Ve všech více než 700 vozidel, včetně šalin, totiž kamery automaticky počítají nastupující a vystupující. Tak teďka míříme opravdu do Brna a okolí, kde nás hladíte na 105.1 FM. Kamery, které sledují prostor při nástupu a výstupu v MHD podle dopravního podniku, dokážou počet lidí určit s přesností na 98 až 100%. Pro cestující je výhoda jednoduchá. V aplikaci DPMB Info, dopravní podnik města Brna Info, už mohou vidět, jak moc bude jejich spoj obsazený. Dopravní podnik pak díky datům pozná, které spoje jezdí přeplněné, které naopak poloprázdné, a do budoucna podle toho může upravovat i jízdní řády. Větší změny ale chce dělat až po roce sběru dat, tedy od příštího dubna. Celý systém stál přes 61 milionů korun, z toho více než 47 milionů pokryla evropská dotace. Myslím si, že je to velká výhoda, tady tato elektronická doba, dřív to vůbec bez kamer neměli jednoduché, jo? To bylo samé. Rozpočítejte se, prvý, druhý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A k ničemu se vlastně nedostali. 16 hodin 18 minut, to je aktuální čas. Vlastně Macík, ještě jednou přeju krásné odpoledne. A teďka posílám zpěvačku Miley Cyrus, její End of the World, tady na Rádiu Jih.

0: 16 hodin 29 minut, za minutu je tady přesně půl pátá. Tak a co nás čeká dál? Na Slovácku jsou věci, které k začátku září prostě patří. V Dolním Němčí se v sobotu znovu rozvoní jeden tradiční recept, u kterého se běžně končí až dlouho po půlnoci. A tady tu dobrotu taky miluju. Která to je, to uslyšíte po novince od Terryho Swimse, Mr. Know It All, na frekvencích rádia Jich. To znamená za nějakých 10 minut.
1: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vínobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína

Holding Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: Tom.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
0: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku.

0: zkrátku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádiu Jižní Moravy. My vám samozřejmě přejeme krásné čtvrteční odpoledne. No a jestli máte rádi slovácké tradice a domácí dobroty, v sobotu můžete zamířit do Dolního Němčí. V muzeu na Mlýně tam budou od 14:00 odpoledne tradičně vařit trnková povidla. Po frekvencích rádia jich teď míříme na Uherskohradišťko, kde nás posloucháte na 969 FM. A v sobotu to v Dolním Němčí nebude jenom o dívání se do kotle. Povidla můžete rovnou ochutnat, stejně jako trnkové vdolky, a navštívit lidový jarmark. K tomu budou v sobotu v Dolním Němčí hrát a zpívat folklorní soubory z Dolního Němčí i okolí a chybět nebude cymbálová muzika Ohnica. Pořadatelé chtějí ukázat hlavně mladším, jak se trnky zpracovávaly dřív. A je to opravdu poctivá práce. Samotné vaření podle nich často končí až někdy po půlnoci. Tak do Dolního Němčí zdravíme z rádia jich, přejeme, ať se sobota vydaří, potom nám sem nějaké ty povidla hoďte a pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 90. Věřím tomu, že potěší Gala Freed from Desire. Prázdniny byly na jihomoravských silnicích výrazně tragičtější než loni, také o tom budou další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám stále krásné čtvrteční odpoledne.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Sobota 5. září patří Lednici.
5: Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů, skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody.
4: Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže.
5: Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People.
4: Vstup zdarma.
5: Lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Dětské, ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Jihomoravští hasiči měli rekordně náročné prázdniny a 3milionová pokuta pro vinařství Ludvík definitivně platí. Jihomoravští hasiči během prázdnin vyjížděli k rekordním 3748 událostem, což je o 757 více než pětiletý průměr. Nejčastěji poskytovali technickou pomoc, například odstraňovali stromy, čerpali vodu nebo likvidovali nebezpečný hmyz. Výrazně přibylo také požárů, hasiči jich řešili 466, meziročně o 148 více, přičemž počet požárů porostů se více než zdvojnásobil. Plameny způsobily škody přes 56 milionů. Při požárech zemřeli 3 lidé a dalších 60 se jich zranilo. 3milionová pokuta pro vinařství Ludvík definitivně platí. Ústavní soud odmítl stížnost firmy, která vyrábí víno v Němčičkách na Břeclavsku. Potravinářská inspekce potrestala vinařství kvůli více než 54 tisícům lahví, u kterých uváděla původ hroznů z Moravy a Mikulovské podoblasti. Laboratorní rozbory ale podle inspekce ukázaly, že pocházely z výrazně teplejší oblasti. Vinařství falšování odmítá a tvrdí, že zahraniční hrozny ani víno nikdy nenakupovalo. Firma se proti pokutě několik let bránila u soudů, neuspěla ale ani u Nejvyššího správního, ani nyní u Ústavního soudu. Letní prázdniny si na silnicích v Jihomoravském kraji vyžádali 16 životů, o 11 více než loni. Jen během srpna zemřelo při nehodách 10 lidí. Policie přitom evidovala 523 nehod, tedy o 21 méně než před rokem. Od začátku letošního roku už při dopravních nehodách na jižní Moravě zemřelo 41 lidí. Ve Zlínském kraji byla letošní prázdninová bilance stejná jako loni. Při nehodách tam zemřelo 5 lidí. Od začátku roku si nehody ve Zlínském kraji vyžádali již 17 životů.
11: Rádio Jih. Počasí.
10: 25 stupňů Celsia teď aktuálně měříte ve Veselí nad Moravou, v Domaníně, v Kloboukách u Brna a taky v Boršicích. Jaké počasí nás čeká v pátek? Hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
13: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Připomínám, že v Brně v Rooseveltově ulici před Moravským náměstím směrem z centra zasahují záchranáři u zraněného motorkáře. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. A na dálnici D1 na 193. kilometru u Brna ve směru na Vyškov došlo v koloně k dopravní nehodě další motorky. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme Calvina Harrise a taky Shakiru.

0: Seřiňme si hodinky, máme 17 hodin 9 minut, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a tohleto je Shakira. Jedno místo přímo v centru Zlína se letos na několik měsíců výrazně promění. Lidé ho totiž uvidí způsobem, jakým ho za téměř 100 let ještě nemohli vidět. O čem je řeč, to uslyšíte po další dvojce hitů pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu na jihu. Já posílám Dermota, Kennedyho a taky skupinu Valda Gang, asi se mi stejská.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Bodlovská přehrada v centru Zlína bude vůbec poprvé úplně bez vody. Po frekvenci rádia jich 98 FM teď míříme do Baťova města. Povodí Moravy začne Kudlovskou přehradu postupně vypouštět letos v listopadu kvůli opravě bezpečnostního přelivu, který už je na hranici životnosti. Ještě předtím rybáři odchytí zbylé ryby, hladina pak bude klesat pomalu zhruba o 20 cm denně. Samotná oprava začne na jaře příštího roku, až dno přes zimu částečně vyschne a také promrzne. Hotovo má být do konce července 2027 a potom se začne přehrada znovu napouštět. A nejspíš to nebude naposledy, kdy bude Kudlovská přehrada bez vody. Město do budoucna plánuje také její odbahnění a úpravu okolí, aby se z místa mohla stát příjemnější rekreační zóna. Tak držíme pěsti, aby to všechno klaplo a do Zlína posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Držte vlnu, do 10 minut uslyšíte na jihu víc. Mezitím George Ezra, Nelly Furtado anebo Alex Warren.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký

0: Hodonín. Emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Také dnes, to znamená ve čtvrtek 3. září, vás vezmeme po frekvencích Rádia Jih do kin na jihu a jihovýchodě Moravy a začínáme v Hodoníně v kině Svět. Tady nabídnou v 19.40 japonské historické drama Samuraj a vězeň. O 7:30 ho uvidíte také v břeclavském kině Koruna. Na romantickou komedii Dokonalý den zajděte do kina v Hustopečích nebo do Zlína. Anna spěchá na důležitý pracovní pohovor. Má to promyšlené, naplánované a pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy se jí cestou pokazí auto. Anna tak místo kariérního vítězství končí ve vlaku, kde potká Edu, jehož humor a spontánnost jsou pravým opakem přísně zorganizovaného světa, ve kterém Anna žije. Eda vystoupí v místě, které pro něj má velký význam a přesvědčí nic netušící Anu, aby ho následovala. Zažívají nečekaná dobrodružství, vtipné momenty, trapasy, poznávají okolí i jeden druhého. Po noci plné vášně přichází ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu a Anna brzy odcestuje do Kanady. Je na čase se rozloučit. Jenže život má pro Anu jiné plány. Jaké? To uvidíte dnes v 18 hodin v kině v Hustopečích a v 7 večer ve zlínské multikině Golden Apple Cinema. Na české drama Čika čeká zajděte ve 20.00 do kina Panorama v Kyjově. Na Osamělého vlka v tom samém čase, tedy v 8 večer, do brněnského kina Lucerna a poslední pozvánka bude dnes do kina v Uherském Hradišti, kde ve 20.00 startuje Terminátor 2, den zúčtování. Dobře se bavte, Vlasťa Macík se pro tento týden rozloučí a vidíme se zítra ve Zlíně na Jižních svazích, kde u kostela od 15.00 proběhne akce Zlín dětem, den malých hrdinů.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Uherskohradišťská křižovatka ulic Větrná Lomená a na Hraničkách projde velkou úpravou a židovská obec se soudí se státem o dům na brněnském kolišti. Křižovatka ulic Větrná Lomená a na Hraničkách v Uherském Hradišti se od září začne měnit kvůli větší bezpečnosti chodců a hlavně dětí mířících do nedaleké školy a školky. Vrátí se sem dva nasvětlené přechody, samotná křižovatka bude vyvýšená a upraví se také chodníky, zastávky městské hromadné dopravy, osvětlení i parkovací místa. Práce výjdou na 11 milionů 700 tisíc korun a během stavby musí lidé počítat s dopravními omezeními. Hotovo by mělo být na přelomu letošního a příštího roku. Městský soud v Brně začal řešit spor o budovu bývalého židovského spolkového domu na kolišti 45. Židovská obec Brno tvrdí, že dům stát získal na základě neplatné kupní smlouvy z roku 1957 a nyní žádá určení vlastnického práva. Podle jejího právního zástupce byl tehdejší prodej fakticky vynucený a předchozí restituční předpisy tuto konkrétní situaci nevyřešily. Stát ale smír odmítá a navrhuje žalobu zamítnout. Tvrdí, že majetkové nároky už byly v minulosti vypořádány. Spor bude pokračovat při dalších soudních jednáních.
13: Rádio Jih, počasí.
14: Dnes večer a v noci oblačno, výjimečně přehánky, noční teplota 18 až 15. Zítra oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer dokonce i skoro jasno. Zítra přes den na jihu Moravy až 31 stupňů, ve Zlínském kraji naměříme maximálně tropickou třicítku.

0: Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov. Spolek Hlohovčané, sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo i v rámci prvního zářijového čtvrtku máme pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, přeháňka jen výjimečně a teploty od 15 do 18 stupňů. V pátek pak oblačno, později i polojasno nebo skoro jasno a teploty od 28 po 31 stupňů.

0: Vítem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: I v září se dá vyrazit za vinaři na skleničku. Kam? To prozradím sice až v samotném závěru naší dnešní hodinky o víně, ale myslím, že stojí za to si počkat a poslechnout si, jaká další zajímavá témata pro vás tady mám. Například předpověď letošní sklizně hroznů u nás. No, mnoho teplých dnů si vybírá daň i z vinic, ale i kterak moučka z Matolín vinné révy uspěla na země živitelce i velkopavlovická vinařská podoblast, která nám ještě v seriálu nominačních výstav do Salonu vín ještě chybí probrat. Já jsem Rastino Anovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček v premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pavlem Zavínem. Na rádiu Jich.
1: Velkopavlovická podoblast má svého šampiona v rámci nominační výstavy do salonu vín České republiky. A kdo to je? Je to jméno, které v poslední době slyšíme celkem často. Rodinné vinařství skoupil z Velkých Bílovic. Vyhráli s Tramínem červeným Úlele 24 a tak k tomu ovládli i kategorii bílých suchých vín. Mimochodem do soutěže se letos přihlásilo 853 vín od 113 vinařů a rozhodovalo o nich 20 komisí. No a medaile si kromě Skoupilu odnesli taky vinařství Vladimír Tetur za Riesling Rýnský 21 v kategorii polosuchých a polosladkých vín. Mezi sladkými králuje Palava 25, výběr z bobuly z vinařství U Kapličky, mezi růžovkami a klarety pak rolandské modré klaret 23 od Znovínu Znojmo. Zatímco červená vína, tam zabodovalo Kivé Grand Reserva 23 z vinařství Kubík. Mezi šumivými pak Louis Gerardot Brit 22 z Bohemia Sektu. Potažmo perlivými Frizor 25 z vinařství Svoboda. No a nejlepší kolekci představilo BV vinařství. Kdo si chce vítězná vína sám ochutnat, má čas až do 21. listopadu. V hotelu Amande v Ústopečích totiž to chystají i veřejnou degustaci. Za nás velká gratulace.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Každý úspěch potěší, to je jasné, a za mě, když se týká vína, tak dvojnásob, natož když se jedná o vedlejší produkt, který je teď oceněný. Třeba jako hroznová moučka z němčiček. Na agrosalonu Země živitelka získala totiž to zlatý klas s kytičkou, to znamená nejvyšší možné ocenění celé soutěže. Skutečně, vyrábí se ze zbytků polisování vína, slupek a dužiny, respektive matulín. Ty se nejdřív šetrně vysuší, oddělí se z nich semínka a zbytek se rozemele na jemnou bezlepkovou mouku, kterou pak jde použít například při pečení, na těstoviny anebo třeba do cereálií. Mimochodem podobný nápad mají i v Itálii nebo za oceánem v Americe, ale ten český způsob zpracování je chráněný patentem. No jo, zlaté české ručičky. Mám radost a do němčiček posílám velký palec nahoru.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: Rychlá anketa mezi členy Vinařské unie České republiky, která sdružuje největší pěstitele a výrobce vína, přinesla čísla, která moc optimismu nad letošní sklizní nepřidávají. Bude totiž to podle vinařů o 20 až 30% nižší, než je dlouhodobý průměr. Může za to sucho a vysoké teploty, kvůli kterým jsou hrozny menší, místy dokonce zcvrklé a dozrávají nerovnoměrně. Jiní jejich kolegové zase mluví o výnosu nižším o 30% a o sklizní, která letos začíná o 2 týdny dřív než obvykle. Nejde přitom jenom o množství hroznů, nižší je i takzvaná výlisnost, to znamená, kolik šťávy se z hroznů vůbec podaří získat. A co je možná nejvíc nepříjemné, odborníci upozorňují, že důsledky letošního sucha se nemusí projevit jenom letos, ale můžou zasáhnout i úrodu v roce 2027. Ach jo, furt něco. Ale držíme palce.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: Blížíme se do finále, ale v žádném případě ani dneska nesmíme opomenout kalendář nejbližších akcí. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Boršice, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hustopeče, Lednice, Mikulčice, Milotice, Nový Šaldor, Sedlešovice, taky Pavlov, Polešovice, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbovec a Zajíčí. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovín.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo, i v rámci prvního zářijového čtvrtku máme pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, přeháňka jen výjimečně a teploty od 15 do 18 stupňů. V pátek pak oblačno, později i polojasno nebo skoro jasno a teploty od 28 po 31 stupňů.

0: Rádio Jih, čtvrteční 3. zářijový večer, no a já vás dnes hned z kraje večera pozvu na zítřejší letní noc ve fotbalovém areálu v Rajhradě. Za chviličku se dozvíte víc, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: třetí zářijový večer jedete dál na vlnách jihu. No a já vás dnes pozvu, tak jak jsem slíbil, na zítřejší, tedy páteční letní noc ve fotbalovém areálu v Rajhradě, kde vše odstartuje ve 20 hodin. K dispozici bude bašta, drinky a noc odpálí naše formace Karel Gott Revival Morava. Noc bude dohrávat DJ a vy se budete moct protančit do první zářijové soboty. Takže letní noc fotbalistů v Rajhradě v tamním fotbalovém areálu už zítra 4. září od 20 hodin. Budem tam na vás čekat. Čtvrteční večer je v běhu, no a já přidávám další hity pro dobrou náladu. Pojďme na ně. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Třetí zářijový večer na jihu běží, čtvrtek je ve finále, před náma první zářijový víkend, no a Vyškov se připravuje na víkendový pivní festival. Události plné pivovarů, koncertů a soutěží se budeme věnovat už za chviličku. Tak si na to počkejte a zatím mějte doma, v práci nebo i na cestách. Krásný večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih.

0: No a v rámci něj proběhne řada velkolepých akcí. No a já vám musím připomenout, že právě v rámci 4. a 5. září ve Vyškově zažijete letošní pivní festival. Ten nabídne 10 pivovarů, koncerty i pivní soutěže. Chybět nebude ani Rally Vyškov, se kterou je akce spojena. Tedy Moravo, pozor, pivní festival a Rally Vyškov už tento víkend 4. a 5. září. Novinky z naší Moravy, dnes už zářijové a my na jihu jedeme dál a přidáváme další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Rádio Jih. Počasí.
1: Jste si hem, je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, přeháňka jen výjimečně a teploty od 15 do 18 stupňů. V pátek pak oblačno, později i polojasno nebo skoro jasno a teplota od 28 po 31 stupňů. Takový bude první zářijový pátek, před náma je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, i dnes večer s váma zůstává Josef Bouda.

0: Jich.cz. Rádio Jich. Počasí.
1: Jste si hem, je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, přeháňka jen výjimečně a teploty od 15 do 18 stupňů. V pátek pak oblačno, později i polojasno nebo skoro jasno a teplota od 28 po 31 stupňů. Takový bude první zářijový pátek, před náma je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jich. Mějte se fajn, i dnes večer s váma zůstává Josef Bouda.

0: Jich.cz Rádio Jich. Počasí.
1: Moravo je tu čtvrteční 22. My na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno, přeháňka jen výjimečně a teploty od 15 do 18 stupňů. V pátek pak oblačno, později i polojasno nebo skoro jasno a teploty od 28 po 31 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

0: CZ. Rádio Jih. Počasí.
1: Rádio Jih, 3. zářijová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, přeháňka jen výjimečně a teploty od 15 do 18 stupňů. V pátek pak oblačno, později i polojasno nebo skoro jasno a teploty od 28 po 31 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: CZ. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 4. září. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno, přehánka jen výjimečně a teploty od 15 do 18 stupňů. V pátek pak oblačno, později i polojasno nebo skoro jasno a teploty od 28 po 31 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc a pohodový páteční den ve společnosti Rádia Jih.

0: be fine. Život je ako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

Dnů ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.